0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A tři z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek? Proč ho dědeček koupil?
3: No, tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravdou.

0: městském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
0: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
2: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokurátora České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce

0: dřeva, jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změním můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se, no, se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků

postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách, jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní. Tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Češi mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
2: Mám ahoj, z toho Uršula. Radost, že jsem to přežila.
1: Ty oslavy, anebo ano. Celý ten život?
2: No, ne, ty oslavy.
1: Jo.
2: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
1: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
2: No, úplně.
1: Jo.
2: No jo, já jsem nadšená.
1: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno stávám, protože já mám psa a on chce jít ven, jo, že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumím přesat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, má snahová, dvě... to má každý pes, je malej.
1: No dobře, ale má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil. Z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každým tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekal ne, jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: hlasy Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
4: Uršula Kluková.
3: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
3: Ano.
4: Děkujeme.
5: Které přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
4: Děkuju moc.
3: A co vybíráte, Honzo?
5: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
3: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
6: Dobrý den, Breno z Martina.
4: Dobrý den.
6: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
4: Děkujeme.
3: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
7: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru, přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
3: Ano. Dobře.
7: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
3: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
4: Děkujeme.
7: A Pepu Fouska samozřejmě.
3: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
4: Děkujeme.
3: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochodkového roku v Kostelci nad Orlicí od 12 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
8: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
4: Dobrý den, děkuju.
8: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek Fousek.
3: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
9: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mě koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodím už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
3: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
4: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
3: A kde?
4: No, prostě já jsem někam...
3: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
4: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě různé kontroly, no ale na hranicích ne.
3: Na hranicích ne.
4: Kontrolu to ještě lékaře. Několikrát, no.
3: Jo.
4: Ano.
3: No, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
4: No, tak zase ne, že jo. Ale jo.

0: řekněte, se bylo často.
1: A bojíš se doktorů?
0: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
1: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
0: No zubaře se bojí.
1: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
0: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
1: No.
0: No, já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
1: No to, abys neutekla před zákrokem.
0: No právě.
1: To bylo horší.
0: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje, a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
1: Když jsi slehla místo paní ty a šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě i její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
0: ano,
1: co?
0: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem tu začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: Nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví, Vlaďka Kosterková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejste se průděc. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Víte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Vojenorozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel, těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No tak jo, no to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane ledacos. No, to znáte, ne?
3: Když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane ledacos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedeni.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako.
3: Tady je autoopravna.
4: No to si.
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte, já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec jako...
3: Já vůbec... Do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to... Bílýho Čikulíka. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, že byl bílej, jo. Tak to bílej byl. Ale že to je Čikulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel tady, tak máme Laďku Kozderkovou, vlastně měla Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59. Tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od Tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně, tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A
4: já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, nebo jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršulo?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, že mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač si
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě, když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršu, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách, ano, po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohledte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. V Příbrami tento týden omezí řidiče oprava Hajlovy ulice. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. O růstu minimální mzdy v dalších dvou letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
2: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
0: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Na tripartitu pak naváže další schůzka o růstu platů ve veřejné sféře na příští rok. Ministr práce Aleš Juchelka z ANO na ní má představit první konkrétní návrhy. Hajlova ulice v centru Příbrami bude ode dneška do pátku zavřená. Dělníci překopou silnici a položí kabely nízkého napětí. Řidiči musí využít objízdnou trasu, která vede ulicemi generála Richarda Tesaříka u nemocnice a Rígrova.
3: Uzavírka se týká taky autobusové dopravy. Například linky 392, 393 a 395 neobsluhují zastávku Jiráskovy sady. Změny se týkají taky třeba zastávek náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a Plzeňská. Z Příbrami Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku s Labem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Vody je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Pokračuje ředitel vodáren Kladnomělník Josef Živnůstek.
4: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů. My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více.
0: Novou úpravnu vody chtějí vodohospodáři na soutoku Labe a Vltavy v Mělníku začít stavět do 5 let.
1: Sport.
0: České basketbalistky prohrály v přípravném utkání v Istanbulu s domácím Tureckem 52-62. Ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si psi tak připsali první porážku. Generálka čeká český tým 1. září v Berlíně proti Koreji. Do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno, ojediněle mlhy, přes den přechodně polojasno a naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Silnice 3 z Tábora do Prahy, kousek za Benešovem, došetřují kolizi a stále se projíždí kyvadlově kolony z obou stran, už výrazně kratší, naberete maximálně 10 minut navíc. A za mračí směr Benešov se hlásí náš zpravodaj s informací, že tam je sražená zvěř, tak velmi opatrně. A potíže čekejte i v Praze, přesněji ve Strahovském tunelu směr Smíchov-Břevnov. Zhruba v jeho polovině kolize dvou osobních aut v pravém pruhu a kolona už v Dobřížské od Barandovského mostu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pondělíčko.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Teď mě napadá, že vlastně pondělíčko v sobě skrývá nejen start pracovního týdne, v tomto případě 35. v roce 2026, ale také podprahové sdělení, co by se mohlo doma dobrého uvařit. Líčko. A já, protože jsem hamty, tak já bych si dal obě. Líčka. Ježiš, na kořenové zelenině a na pivu. Co se rozněžnil, viď? Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: Tamaro, tak máme vůbec co k snídaní. Jsem dneska vrchní svačinář, pozor, hele.
6: Hele, ožišmarja.
0: No ne.
6: No tak tohle to asi ne, ale tohle jo. To je, no, kůr, to je kulejda, hele.
0: To je jo.
5: A protože dorazí Soně a Teževe Bardotka Jindrová, tak to jí bude málo. Ona to bere na bagr. O pondělí taky velmi pěkně, něžně, ladně zpívá Alice Springs. Tak vítejte při poslechu ranního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Těžko říct. Nevím, jestli pomůže Petr Jungmann v 5 hodin a 14 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímají to řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
0: A šup do Francie. Ne kvůli suchu, ale kvůli tomu, že Jean-Michel Jarre slaví 78, 5, 16.

0: 5 hodin, 19 minut přesně, za chvíli vás čeká letní repríza Ahoj rádio, tentokrát na téma kuřáci, no, kuřáci umřou. Myslím, že teď jsem asi vystrašil úplně všechny, i ty, kteří tu cigaretu znají pouze z obrázku. Tak za chvíli podrobně.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Když se na to dívám, černé na bílém vidím, pro pondělí platí, bude jasno až polojasno, odpoledne od jihozápadu až oblačno, teploměr ukáže 21 až 24 a pršet nebude.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Marek Žďánský pečoval.

Ne, ale můžu se na ty počty dodatečně podívat. Paca pusu, chlap taky, sice neočekává květinu, ale ta pivní květina vůbec není špatná. Sedmkrát Black Milk, dobrý den přeji, ať se daří den dnes, ale celý týden.

0: skoro čtvrtina občanů České republiky kouří. Kouření škodí zdraví, je to pravda?
1: Ne, protože to škodí lesu.
2: Třeba když máš v břiše miminko, tak by tam mohlo zemřít.
3: Můj děda kouří, že může zabít i ptáky.
4: To když člověk kouří, škodí to i těm dětem a pak ještě to třeba škodí, že můžu to umřít.
5: A mohlo by ti to třeba něco udělat špatného s tělem. Zničit třeba plíce.
6: Zacpává ti to plíce a pak můžeš přestat dýchat a umřít.
7: Může se ti pak něco stát ze žaludkem.
8: Já určitě nikdy nechci kouřit, protože rodiče mě říkají, že nemám kouřit a že jinak s nima nebudu bydlet.
0: Ale co pak, chlapečku? Že když budeš kouřit, tak tě rodiče vyhodí, přestaneš s nimi bydlet. No, tento mama hotel bych teda nepokoušel nějak, jo. Ono je dobré mít své jisté, ale to kouření je tak dobré. Ale kouření škodí zdraví, to je fakt.

0: neuvěřitelnou rychlostí, řekl bych skoro až rychlostí pendolína, se řítí do studia Tamara. Budou zprávy v půl, ale budou krátké.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Řidiči poprvé projedou po novém obchvatu Drahelčic u Prahy v první polovině letošního prosince. Dokončovací práce budou pokračovat i na jaře 2027. Dělníci v Lysé nad Labem staví nové fotbalové hřiště. Trávník budou používat školáci při výuce tělocviku, fotbalisté na tréninku nebo taky veřejnost. Práce budou hotové letos v říjnu. A Pluto už 20 let oficiálně nepatří mezi planety sluneční soustavy. Mezinárodní astronomická unie ho v roce 2006 ze seznamu vyškrtla a zařadila ho mezi takzvané trpasličí planety. Dnešní počasí ráno bude jasno, ojediněle mlhy, přes den přechodně polojasno. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Problémy jsou na silnici číslo 3 z Tábora do Prahy, kousek za Benešovem. Došetřují kolizi, ta stále způsobuje kyvadlový provoz. Tak opatrně na cestách, dnes po ránu, ale i kdykoliv jindy. Připomínám taky už teď silný provoz od sjezdu na Poděbrady, dálnice Hradecká z 39. kilometru. Odtud na začátek zúžení, je to stále minimálně na 20 minut. No jo, tak máme pondělí, začínáme zázračně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 532. To je veselý pes, ten totiž nemá osinu.
2: Ano, přesně tak. Osiny ječmene myšího totiž trápí psy, tedy potažmo jejich majitelé ve městech. Pejskům se dostávají do uší, čumáků a tlapek. A proč se rostlině ve městě tak daří a jak se jí zbavit, tak to řekneme za chvíli.
3: Zbavit pinzeta, když to jde. A když to nejde, tak musíme k panu doktorovi a to už je vzdor. No jo, rozumím, drbutě, drbutě.

0: 5 hodin 39 minut. Jdeme ke slíbené reportáži. Ta se točí kolem majitelů čtyřnohých miláčků, hlavně psů. No, nejen psy, ale i majitele trápí ječmen myší. To je rostlina, která vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, čumáku, taky mezi tlapky. No a vlastně jim působí závažné zdravotní komplikace. Začíná to drpáním, pak zahníváním. Na veterinu kvůli tomu týdně míří desítky psích pacientů. Ječmen myší se na městských trávnicích rozšířil hlavně kvůli tomu, že mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí teplé a suché počasí.
1: Vítr oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli.
2: Vypráví Diana z Prahy.
1: Takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat. Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo.
2: Její fenka Rozenka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je navíc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát do týdne.
3: Jsme to vyťahovali vlastně našemu pacientovi v oblasti jazyka, potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkože, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Ječmenu myšímu se teď daří, nevadí mu totiž suché počasí a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Aby se přemnožení ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se stará o brněnskou zeleň.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Takže vy normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Co tady máme za novoty? Koukám na to a už další mimořádnost v provozu. No v provozu, neprovozu. Takže opatrně dnes při vaší ranní cestě po koridorové trati číslo 4 Praha Uříněves Strančice je tam průcha zabezpečovacího zařízení. Provoz je aktuálně přerušen. Mnoho vlaků městské linky je zrušených. Také některé vlaky jsou tím pádem, protože nedojedou do své cílové stanice na této benešovské trati, tak se musí vrátit směr Milovice, protože tam jezdí posilové ranní vlaky. Takže je toho poměrně dost. Aktuálně připomínám, ještě jednou opakuji, už od rána od 5. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení na trati z Prahy do Benešova v úseku Uříněves Strančice. To všechno, co se kde děje, ukažme si na Říčany. Tam to je.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No, ohledně počasí, dnes to bude takové nehezké neletní. No, úplně na koupání to nebude, na opalování, ale jo. Bude to osvěžující, až 24 a spíš sluníčko než mraky a déšť.
2: Výraznější srážky přinese studená fronta, která bude pravděpodobně přecházet přes Česko zpátku na sobotu a mělo by od západu postupně zapršet na celém území. Místy se vyskytnou i bouřky, přeháňky nebo bouřky se budou místy vyskytovat i o tom posledním prázdninovém víkendu, a to hlavně na horách. Úterý něco málo může spadnout na jihu a západě Čech, ve středu spadne maximálně do 10 mm bouřkách a četnější budou bouřky v pátek a v sobotu. Napršet v nich lokálně může i kolem 30 mm. Modely se shodují na jedné zásadní věci. Na jihu Moravy budou srážky jen ojedinělé.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: 3 minuty po 6:15, jarní jahoda kapely Miraj, pro vás pak Denisa, letně vyfintěná, kulturně naladěná. No a s vámi dál Honza Macoun, pondělí 24.8.

0: ora životy je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Svět stavebnice Lego vás vtáhne v Kutné Hoře, kde Museum of Bricks v Sankturinovském domě vystavuje na ploše víc než 150 metrů čtverečních přes 1000 originálních modelů. Mezi nimi najdete i unikátní model sedlecké kostnice, sestavený z víc než 50 000 kostiček. Expozice jsou rozdělené do tematických okruhů a na své si přijdou děti i dospělí. Součástí muzea je taky velký dětský koutek. Otevřeno je od 9 do 18 hodin. Ještě chvíli, do konce prázdnin se koná velké letní pátrání ve Slaném a jeho okolí. Knihovna Václava Štecha připravila druhý ročník knižní pátračky s názvem Alouven, najdi šifru, než zmizí. Naposledy tento týden zveřejní prostřednictvím svého Facebooku knihovna nápovědu, kde hledat šifru. Kdo ji najde, utíká do knihovny pro odměnu. Malí pátrači tak při procházce poznají zajímavá místa ve Slaném a zároveň si procvičí důvtip a postřeh. Než se ale vydáte na cestu, nezapomeňte si na webu knihovny přečíst pravidla hry. Zavítejte do světa miniaturních stromů v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tradiční výstava tu ještě do neděle 30. srpna představuje autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti, které jejich pěstitelé po mnoho let sami vypěstovali ze semen, řízků nebo sazenic. K vidění tu jsou taky travní bonsaje a doplňkové rostliny. O víkendu bude návštěvníkům k dispozici taky poradenská služba, kde se můžete o pěstování bonsají dozvědět víc. Výstava je otevřená denně od 10 do 16 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz, kvalitní české ortopedické

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny, plánuje propustit až 53 zaměstnanců. Nehod chodců s tramvají a autobusem v Praze přibývá. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné ráno. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Některé katedry a ústavy se mají sloučit a až 53 zaměstnanců může přijít o práci. Škola potřebuje šetřit. Studenti a pedagogové nicméně vedení fakulty kritizují kvůli rychlosti změn a obávají se o budoucnost některých oborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že se změny neobjevily bez předchozí komunikace a mají ušetřit desítky milionů korun ročně.
2: Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť a v některých případech už není z odborného ani z ekonomického hlediska dlouhodobě udržitelná. Při současných změnách vycházíme i ze zkušenosti posledních 3 let, během níž obdobnou reorganizací prošlo úspěšně jich 13 kateder.
0: O reorganizaci začne Akademický senát fakulty rozhodovat v září. Střetů chodců s tramvajemi v hlavním městě meziročně přibylo. Za první pololetí letošního roku řešil pražský dopravní podnik 43 případů. To je opět víc než ve stejném období loni. Nehod chodců s autobusem je meziročně o 7 víc, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se. Dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
0: V Poděbradech stojí nový poutní kámen svatojakobské cesty. Radnice pro jeho umístění zapůjčila městský pozemek v ulici Zámecké nábřeží poblíž silničního mostu přes Labe. Kámen tam značí, že poutníkům do Santiago de Compostela zbývá ujít 3321 kilometrů, říká mluvčí města Klára Zubíková.
4: Poděbrady leží na spojce dvou tras svatojakubské cesty, odkud můžete dojít pěšky až do Santiago de Compostela a nebo pokračovat ještě asi o 90 kilometrů dál do Capo di Fistera, tedy legendárního konce světa u Atlantického oceánu. Sport.
0: V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i dvě české posádky. Rozjížďky čekají i Pavlínu Flamínkovou a Anu Šantručkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou tak českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil.
1: Počasí.
0: Ráno čekáme jasno, ojediněle mlhy, přes den přechodně polojasno. Naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Pondělní ranní dopravní problémy, jak to aktuálně vypadá, tak pro vás řidiče individuální dopravy 608, kousek od Nela Hozevsi na Mělnicku, tak než najdete na most u Miřejovic, tak opatrně, abyste se nezapletli do kolize osobního auta, které tam narazilo do výstražní šipky. Ne té blikací svíticí od silničářů, dodatečnou. Asi je tam něco v nepořádku. Předpokládám, že se bude muset dopravní značení srovnávat. A taky doufám, že se nikomu nic nestalo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4,5 minuty po šesté.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Pluto není planeta. To bych se taky mohl zeptat dětí, jestli to ví. Nebo vůbec, jestli znají nějaké neplanety. No, uvidíme. Premiérové díly Ahoj rádio už v příštím týdnu.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Valo planetou, jenže na den přesně 20 let už mezi ně nepatří. Tehdy o tom rozhodla Astronomická unie na setkání v Praze. Experti zároveň vytvořili nové pojmenování trpasličí planety a kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty. Když jsem slyšel o někom, že někdo řekl, že je to intergalaktická krava, jo, jestli to takhle můžu říct upřímně. Myslíte, že tam je taky nahoře?
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa. Jestli těm budeme říkat planety...
2: Až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem, prostě básnička, kterou se děti učili.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: V odborných, ale také poměrně ostrých, napínavých debatách, kdy byly fronty u mikrofonu.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne.
3: Musí být kulaté, dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň hmotné na to, aby vymetlo na podobných dráhách kolem Slunce menší tělesa.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili. Martin Srb, Český rozhlas.
0: A věděli jste, že Pluto umí taky zpívat? No fakt. Dan Bárta o tom něco ví.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: sympatický Dan Bárta. 6.16.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu by mělo být v našem kraji jasno až polojasno, ráno je ale chladné. Na řadě stanic teploty klesly pod 9. Třeba Rožmitál hlásí 6 a kousek. Přes den bude slunečno, odpoledne začne od jeho západu přibývat oblačnost. Srážky se nečekají, nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupně Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A do zaměstnání, do koníčkárny, na bojiště, do dispečinku TSK Praha dorazil i Kuba Vodička. Ahoj.
2: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít vesměs dobré zprávy. Praha dobře průjezdná bez výraznějších problémů. Drobnější komplikace čekejte jenom na Pražském okruhu, a to mezi sjezdy na Vestec a na Jesenici, kde se postupně aktuálně předělává dopravní omezení a v obou směrech je provoz stažen pouze do jednoho jízdního pruhu. Zatím se ale výraznější kolony netvoří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyku. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
4: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
3: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Poslední celý prázdninový týden léta 2026.
1: Humoriáda.
0: I v létě pro vás Humoriáda, vždy po zprávách v 16 hodin. A kdo bude hostem v tomto týdnu? Už se dívám a beru to od pátku k pondělku. Cibulka, Švormová, Junák, Macháčková, Zounár, Bobo Zounár.
2: Co je?
3: No Bobo, kde jsi byl? Já jsem tě hledala půl dne.
2: Jsem na obědě, no tak co?
3: Ty máš na obědy? No tak to mi naval litr. Potřebuju nový boty na podzim, dělej.
2: Jaký nový boty ty potřebuješ, proboha? Máš pod plnou almaru?
3: Co je ti potom, když ti říkám, že potřebuju boty, tak potřebuju boty a vás tady to sem.
2: Co chodí? Prosím tě, nepromí tady na chodbě.
3: Pak se nám to tady vylíhlo za fialovej papíreče.
2: Tam aspoň pade na chlebíček, sakra těle.
0: Žádný chlebíček. Boban si ho nezaslouží. 6.22 a půl posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Tady je Michal David, za chvíli Tamara a zprávy v půl sedmé.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů. Návrhy rezortu dnes projedná vláda. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO jde o první soubor opatření a další jeho rezort chystá. Hajlova ulice v centru Příbrami bude ode dneška do pátku zavřená. Dělníci překopou silnici a položí kabely nízkého napětí. Řidiči musí využít objízdnou trasu, která vede ulicemi generála Richarda Tesaře, říká u nemocnice a Rígrova. Lidé budou moct opět navštívit kanalizační prostor pod staroměstskou radnicí v Praze. Otevřený bude o víkendu 19. a 20. září. Prohlídka potrvá 20 minut a je zdarma. Zájemci se ale musí předem objednat. V areálu zoologické zahrady v Chlebech na Nymbursku vznikne příští rok nový výběh pro chladnomilné šelmy zabavené například z nelegálních nebo nevyhovujících chovů. Projekt byl schválen k evropské podpoře. Dotace má pokrýt 80% výdajů. A dnešní počasí ráno bude jasné, ojediněle čekáme mlhy, přes den přechodně polojasno. Naměříme 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Houste provoz na příjezdech do hlavního města. Tady koukám, že přijela naše milovaná kolegyně Sonja. Soni, jak se ti jelo po dálnici D1? Že jsem jednička? Výborně, tak jsme rádi. Kéž by to vydrželo takhle i déle, každopádně, kdyby vás potkali nějaké trable silniční, jsem s nimi 800 553 553. No fakt, nic, jen ta 608. U Mířejovic, u mostu, kdo pojedete, auto po nehodě.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je pondělí 24. srpna. Dáme si další informace, další písničky a reportáže. Tak Tamaro, ty víš?
1: Obyvatelé města Sedlec Prčice na Příbramsku začali loni platit za popelnice podle množství odpadu. Záměr byl, aby lidé víc třídili. To se ale nestalo. Proč? Tak to řekneme za okamžik.
2: Asi mají dost peněz, protože to si jinak zaplatí. Každopádně téma pro celý den našeho vysílání a i poctivé čtení z našeho webu. Takže podívejte se, kdo máte ty internety, střednichechy.rozhlas.cz nebo irozhlas.cz, to jistí. Přejeme dobrý den, teď kapela Holky, asi senzační.

0: 6:38. Koho dneska pošle někdo do prčic? Nebo ten směr, můžete ho využít také i konstatováním, že jdete do míst, kde se neuchytila motivace obyvatelů k třídění odpadu místním samosprávou nebo místními komunálními službami, protože totiž sedlec Prčice na Příbramsku nabízí odvážení odpadu podle skutečné spotřeby a samozřejmě čím méně se bude vyvážet, čím více se bude třídit, no tak pak to bude levnější. No ale opatření mělo spíš opačný efekt, takže zhruba 30% popelnic lidé nenechali vyvést vůbec, nebo pouze jednou. Co se to děje? Hned jsme tam vyslali kolegyně, aby zjistila podrobnosti a natočila taky reportáž. Prodlouženou reportáž uslyšíte i v rámci středočeského dopoledne s Ivetou Chlumskou. Tak pojďme směr sedlec Prčice.
1: Popeláři právě vyváží popelnice na náměstí v Sedlci. V roce 2025 město zavedlo nový systém platby za odpad, a to 1 korunu za litr odpadu. Čekalo, že lidé budou více třídit. Velké překvapení ale přišlo podle nezávislé starostky Miroslavy Jeřábkové, když na radnici začali počítat vyúčtování vývozů.
2: Že jsme rozdali přibližně 1500 popelnic o objemu 120 litrů a zjistili jsme, že z tohoto množství nebylo 345 popelnic v roce 2025. Vyvezeno ani jednou a 87 popelnic pouze jedenkrát.
1: Proto zastupitelé schválili, že od příštího roku bude za každou popelnici minimální dílčí poplatek, a to ve výši 600 korun.
2: To znamená, že to přepočet jakoby vývozu 5 nádob o objemu 120 litrů.
1: A jak si vysvětlujete to, že tolik popelnic lidé ani jednou nepřistavili k tomu vývozu?
2: Zbytkový odpad nám začal končit v koších na veřejných prostranstvích a část komunálních odpadů bohužel končí i v kontejnerech na tříděný odpad.
1: To, že by někdo třídil tak dokonale, že by neměl žádný směsný odpad, je nemožné, tedy podle Jiřího Kimly, jednatele společnosti Kompak, která svoz odpadu v Sedlci Prčici zajišťuje.
3: Takže za mě to je nereálný ten odpad, samozřejmě oni vyprodukují, akorát si myslím, že skončí někde jinde, protože to množství vůbec nevyvezených popelnic za celý rok bylo pro nás překvapení a myslím si, že to není možné.
1: Na druhou stranu obce v okolí těch, kde začali lidé platit za množství odpadu, se začaly potýkat s takzvanou odpadovou turistikou. Třeba i Votice, jak říká nezávislá místostarostka Jaroslava Pokorná.
4: Je to tak, zaznamenali jsme nárůst odpadu od obyvatel těch okolních obcí, které zavedly tento způsob motivačního svozu komunálního odpadu, takže ano, vypořádáváme se s tím.
1: Votice kvůli tomu budují nová sběrná místa, aby byly kontejnery na směsný odpad uzamykatelné. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: 7:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu ve středních Čechách svěže, většinou teploty 7 až 11, obloha by měla být. V průběhu dne jasná až polojasná, počasí klidné, suché, odpoledne se od jihozápadu dostanou k nebesům zajímavé mraky květákového typu. A každopádně teploměr s bídou ukáže 25, spíš maximálně 24 a vítr postupně severovýchodní do 15 km za hodinu, takže nic.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Příjemné ráno. Na Pražském okruhu stále pozor mezi sjezdy na Jesenici a Vestec. Silničáři zde předělávají dopravní omezení. Zatím se stále v obou směrech projíždí pouze jedním pruhem. Směrem na letiště už čekejte poměrně dlouhou kolonu, především kamionu. Ta začíná už kousek za sjezdem z D1. Pro kamiony je to až na 20 minut osobním autem, ale projedete celý úsek v levém pruhu rychleji. Přímo v Praze pak stále čekejte kolonu na Štěrboholské spojce. Popojíždí se od D11 k Průmyslové. Je to už zhruba na čtvrt hodiny a pomalu pojedete také v Liberecké směrem do centra. Mezi sjezdem na Hloubětín a Bulovkou se zdržíte asi 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Víte, kdo daboval do češtiny Kevinovu maminku? No, to je ta ze Sám doma. Tak přesně tahle osoba bude hostem dnešního odpoledního vysílání. Zatím můžete přemýšlet, kdo to je. A ještě vám dám nápovědu. Dlouhá léta divadlo pod Palmovkou a již několik let také jako spolumoderátorka Humoriády.

0: Prominutím pro každého něco, ale je to jenom subjektivní pocit nebo vyjádření kapele Argema. Tohle je ráj. I když je fakt, že jako ryba ve vodě, už se cítí náš vlastně nový moderátor, kolega, ale on se zžil s námi, se všemi. Těšíme se na nějaké párty, že nám hezky zatančí a řekne nám, ukáže nám, jak se to dělá, že? Osobností Česka a kolega Hes má to hezký. A mimochodem dneska bude mít Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka.
2: Jak často dabujete?
3: Po mně se píše, že jsem dabingová herečka.
2: Je to tam?
3: Já jsem.
2: Je to tam
3: psáno? Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
2: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
3: To jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
2: Kevine.
3: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
0: No jo, to je legenda. My to měli ještě na VHSC.
4: Řeknu ti, co ode mě dostaneš, Snakesy.
5: Snakes?
4: Teď budu počítat do 10.
6: Tak jo, Johnny, já už jdu.
4: 1, 2, 10.
1: Dobré ráno, střední Čechy

0: představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Nová úpravna vody v Mělníku bude zásobovat odběratele ve středních Čechách. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzijko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
3: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
2: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Té je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
4: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů. My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více.
2: Novou úpravnu vody chtějí vodohospodáři na soutoku Labe a Vltavy v Mělníku začít stavět do 5 let. Dodavatel stavebních prací v základní škole ve Stochově na Kladensku má město zaplatit pokutu přes 1 000 000 korun. Společnost podle vedení města nedodržela stanovené termíny a nedokončila některé práce. Radnice požaduje i náhradu škody víc než 360 tisíc korun, říká starosta Stochova Roman Foršt z hnutí STAN.
5: Město vyčíslo také škodu, náhradu škody, protože tam vznikly nějaké více náklady spojené s tím, že jsme museli zajišťovat tu stavbu do doby, než bude dokončena, a z toho vznikly nějaké náklady na nějaké pracovníky a podobně, kteří tam museli se zástupci firmy být. Tak toto je vyčíslené, toto je odeslané na firmu.
2: Společnost i radnice teď situaci řeší právní cestou. Sport. Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Kortině Dampeco vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. Při premiérovém startu jí pomohla především čistá střelba. V závodě mužů triumfoval domácí Štrelou. Vítězslav Horning dojel 7.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno, po ránu ojediněle mlhy, přes den přechodně polojasno. Naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Ještě na silnice, chvilku po 7 hodině, nevidím tady nějaké komplikace zásadního směru, ale abyste nebyli překvapeni, tak buďte připraveni. Oznamuji vám, nebo silničáři oznamují, že na Kolínsku je dlouhodobě uzavřena silnice mezi Roztoklaty a Břežany. Důvodem je demolice starého mostu a stavba nového. Ta uzavírka potrvá až do 31. srpna příštího roku. No a je to objížďka delší, vede po okolních silnicích přes hlavní tah 1/12 a dál po značené trase zpátky k Břežanům. Vyplatí se počítat s větší zajížďkou už předem, takže přes most ne, myslím most železniční přes ten, se zkrátka nedostanete a bude to trvat dlouho.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4,5 minuty po sedmé.
7: Dobré ráno, střední Čechy.
6: Teda nevím, jestli vás tím chci rozčilovat, anebo dělat vám takové ty vrásky, ale od smíchu, s radostí, jak se těšíte. 24. srpna. Co to znamená? No, vychází to přesně. Pár měsíců. Tak počítáme, děti, kolik je to měsíců do Štědrého dne?
7: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
6: No a za chvíli směr autobusové nádraží Florence v Praze.

0: jsem taky se dožadoval možného ano. Ne. Do třetice by to mohlo vyjít, anebo vyšlo. Říká se, že kdo šetří, má taky za tři. Jo? A když řeknu ještě jednu trojku, Florence 13.30, vzpomínáte?
1: Rychlíkový autobus do Karlových Var odjíždí ve 13.30 z nástupiště číslo 6.
2: Region Express.
0: Do Var? Tak tam ne. Zůstaneme na Florenci. Ano, na autobusovém nádraží. No, ono se vlastně celý ten autobusový terminál má v příštích letech přestěhovat prý o pár desítek metrů, a to pod Negrelliho viadukt. O plánu se mluvilo zhruba před rokem. No a dnes už má nové nádraží konkrétní podobu a známý je dokonce i vítěz architektonické soutěže. Ale nekoplo se.
3: O přesunu autobusového nádraží k Negrelliho viaduktu mluvila Penta už při představování záměru před víc než rokem. Tehdy nám ho popsal její PR manažer Martin Lánský.
4: Kolegové, kteří v tuto chvíli řídí provoz toho autobusového nádraží, tak jednak hledali variantu, jak dosáhnout lepšího přestupu z metra na autobusy a z budoucí zastávky železniční, která tu vznikne v rámci takzvaného nového spojení 2. Jednou ze zvažovaných variant je posunout tu plochu pro odjezd autobusů mezi křídla Negrelliho viaduktu, právě do blízkosti budoucí železniční zastávky, která pravděpodobně bude přivádět do Prahy 10 000 nových cestujících.
3: Dnes už je tento přesun potvrzený. Nová hala má být modulární a přestavitelná, takže pokud Praha v budoucnu najde vhodnější místo pro centrální autobusový terminál, bude možné ji rozebrat a přesunout. Podle současného plánu má přitom dočasné řešení fungovat zhruba 15 až 20 let. V architektonické soutěži letos zvítězilo studio Abstracture. Penta chce pro nový terminál získat stavební povolení ještě letos a stavba by podle současných plánů mohla být hotová v roce 2027. Současně ale pořád není definitivně rozhodnuto, kde bude autobusové nádraží za dalších několik desítek let. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Už nebude zapotřebí, budeme levitovat.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Kdo si hlídáte čas? Bude 7:45.
1: Pozor. Rychlíkový autobus do Karlových Var odjíždí za 5 minut. Cestující se připraví na nástupiště číslo 6. Netlačte se na mě, člověče!
5: Neříkejte mi, člověče! Já u vás nejsem žádný člověk!
1: No jo, to nejste!

0: 7 hodin, 17 minut. Kuřáci umřou. Tak, teď jsem probudil úplně všechny. I nekuřáky, nechtěl jsem. Jako, měli jste vstávat v 6? Měl jsem to říct dřív. Mimochodem, to je téma pro reprízu Ahoj rádio. Už za moment děti vám vysvětlí, proč je dobré kouřit a nekouřit.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu docela zima. Já jsem si vzal bundu a to je co říct. Kratě si jsem taky nechal v schované, protože ty už nervozita už dávno. Ne. Prosím pěkně, zahřejte se, nenastydnete, i když uvidíte teď sluneční paprsky, je to trochu zrádné, protože jinak vás čekají teploty, když se podíváte na teploměr, tak pokud vám nepůjde pára od úst, tak byste měli vidět, že třeba v Rožmitále pod Třemšínem, v Lánech nebo Neumětelých je nějakých 7, 7,5 a půjde to nahoru. Teda ne o moc, ale půjde. 21 až 24. Takové bude pondělí, bude to slunečné pondělí, takže zase sucho.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A vyrážíme i na silnice. Opět Kuba Vodička přidá další informace o tom, jak se jezdí, nejezdí v Praze, ale vypadá to poměrně klidně. Vítej, jak tedy? Co vidíš, jak vidíš?
2: Hezké ráno. Čerstvou nehodu máme na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na půltém kilometru, kousek před Pražským okruhem, se srazila dvě auta v levém jízdním pruhu. Zatím čekejte zhruba kilometrovou kolonu s držením do 10 minut, ale ten provoz tam postupně sílí. Na Pražském okruhu opatrně mezi sjezdy na Jesenici a ve STC. Silničáři zde postupně předělávají dopravní omezení ve směru na letiště. Průjezdný pouze jeden jízdní pruh. To omezení by mělo za chvilku skončit. Bude otevřen i druhý pruh. Zatím ale čekejte kolonu kamionů od D1. Pro kamiony je to asi na 20 minut. Osobní auta projedou výrazně rychleji. Přímo v Praze pak kolona stále v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Hloubětín se jede pomalu k tunelu Blanka, je to asi na 20 minut. A kolona popojíždí také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou, pojedete 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Píseň kovbojská anebo skupina Genesis. Takové milé hraní to bude při pondělí tady u nás v Českém rozhlase Střední Čechy. Zdraví vás Honza a Tamara se zprávami v 7:30 už za pár.

0: skoro čtvrtina občanů České republiky kouří. Kouření škodí zdraví, je to pravda?
1: Ne, protože to škodí lesu.
2: Třeba když máš v břiše miminko, tak by tam mohlo zemřít.
3: Můj děda kouří, že může zabít i ptáky.
4: To když člověk kouří, škodí to i těm dětem a pak ještě to třeba škodí, že můžu to umřít.
5: A mohlo by ti to třeba něco udělat špatného s tělem, zničit třeba plíce.
6: Zacpává ti to plíce a pak můžeš přestat dýchat a umřít.
7: Může se ti pak něco stát ze žaludkem.
8: Já určitě nikdy nechci kouřit, protože rodiče mě říkají, že nemám kouřit a že jinak s nima nebudu bydlet.

0: Naschledanou, to bude mít Tamara za minutu a půl, kdy dočte krátké zprávy v půl. Vítejte, pondělí 24. srpna.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Rezort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Samotné dluhopisy stát pak vydá 15. října. Řidiči poprvé projedou po novém obchvatu Drahelčic u Prahy v první polovině letošního prosince. Dokončovací práce budou pokračovat i na jaře 2027. Dělníci v Lysé nad Labem staví nové fotbalové hřiště. Trávník budou používat školáci při výuce tělocviku, fotbalisté na tréninku nebo taky veřejnost. Práce budou hotové letos v říjnu. Pluto už 20 let oficiálně nepatří mezi planety sluneční soustavy. Mezinárodní astronomická unie ho v roce 2006 ze seznamu vyškrtla a zařadila ho mezi takzvané trpasličí planety. A ještě počasí. Pondělí bude jasné až polojasné, naměříme 21 až 24 stupňů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, v pátek se nakrátko vrátí tropické teploty, o víkendu pak přijde ochlazení a déšť.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kde to vázne? Třeba na Kladně. Kdo budete chtít projíždět městem, tak velmi opatrně. Jaroslava Seiferta před křížením s Husovou je kvůli pracem na inženýrských sítích omezen provoz a jezdí se pouze v jednom pruhu. Nehoda aktuálně na D5 v řešení, už jste slyšeli, ale radši připomínám, na vlastně druhém kilometru nebo prvním a půltém kilometru, kdo jedete do Prahy, dvě auta v sobě, opatrně buďte na cestách i na D6, třeba na exitu 2 ve směru Vary, je tam nějaká roztrhaná pneumatika v připojovacím pruhu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V reportáži zakotvíme v Praze.
1: Denní stacionář v pražském Hloubětíně získá místa pro nové klienty, a to přímo v protější ulici. Řekneme víc.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin, skoro 40 minut. Pěkné pondělí přeji. Pojďme do hlavního města, denní stacionář. Dětské centrum Paprsek v Pražském Hloubětíně získá nové prostory ve Vaňkově ulici. V třípatrové budově vznikne denní stacionář pro 16 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením. Teď zahradní vilu upravují dělníci. Ty práce přijdou na nějakých 23 milionů a mají skončit příští rok na podzim.
1: Já mám tady klientku, takže stimulují ruce třeba jako míčkem. Další klient si sedí, skládá si kartičky. Jinak jsme často na zahradě.
2: Říká sociální pracovnice Štěpánka Křížková. Nové prostory budou využívat klienti mezi 35 a 55 lety.
1: Pro ty rodiče to je velká pomoc, že vlastně klienti od určitého věku můžou chodit i nadále do stacionáře, takže to je super.
2: Na místo ve stacionářích dětského centra Paprsek teď čeká podle ředitelky Ivany Hejlové asi 70 žadatelů.
3: Vzhledem k velkému počtu zájemců, kteří potřebují tady tu službu denního stacionáře, jsme ve spolupráci s magistrátem hledali další prostory na rozšíření a zcela náhodně tady přes parkoviště se nám podařilo najít tento objekt.
2: Pracovníci budově říkají Vila Vaňkova.
3: Proto jsou pro nás tyhle prostory těch rodinných domů ideální, protože se dají upravit pro ty potřeby těch klientů. A když mají zahradu a propojí se zvenkem, tak je to prostě dokonalá varianta.
2: Jdeme se podívat na stavbu nového stacionáře.
3: Kdy se budou probourávat ty okna až dolů a vlastně klienti budou moct chodit přímo na zahradu. Tady to zase bude uzavřeno, protože tady se dělá výtah.
2: Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se ve stacionáři budou klienti střídat.
4: Služba denního stacionáře nebývá čerpána klienty každý den. Její využití tedy bude fakticky vyšší, než je počet klientů, kteří mohou prostor využít v jeden okamžik.
2: A dodal, že navyšování kapacit denních stacionářů je pro vedení hlavního města prioritou.
4: V současné době také jednáme o přípravě výstavby nového stacionáře v Praze 10.
2: Rodinný dům v Hloubětíně Praha zakoupila v roce 2024 za 27,5 milionu korun. První klienty má stacionář přivítat na podzim příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.

svátek Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Že máme skoro 7:45, Pavel Kára Karas. Jaký je to tramp vlastně ten chlapec? Dobrý den.
1: Přeju krásné ráno, no za mlada jsem jezdil hodně do přírody, no teď už je to trošku slabší.
0: Za mlada, takže počítáme 50. léta?
1: Spíš 70.
0: No já jsem koukal do kalendáře, ještě než se dostaneme k počasí, tak mě tam zaujala jedna věc, třeba se, protože vím, že vy jste pro každý šprým, tak třeba byste se mohl chytit. Jednička nejlepší, pětka nejhorší. Dneska je Mezinárodní den podivné hudby. Já jsem vybral pro mě takové tři podivné kousky hudební a já bych chtěl slyšet, jak je vnímáte vy. Jednička, pětka, ano, je to na vás.
2: Já nechci být Maria Magdalena.
0: Bobina Ulrichová.
1: Tak to je parodie, samozřejmě, tak tam bych dal dvojku.
0: Dobře, takže dvojka. To znamená, že to je vlastně kousek, který si můžete pustit během cesty do práce.
1: Určitě,
0: není problém.
1: Určitě. Dobře. Ale při cestě zpátky už ne.
0: No, ale tam třeba na vás číhá Petra Janů.
2: Klidně kupujte mi růže a můžete i psát.
0: Můj stálý šampi.
1: No tak samozřejmě už podle toho názvu to musí být asi na jedničku.
0: No jo, tak to je výborné. No tak v tom případě mě určitě ani nesklamete v té poslední, což je vlastně písnička, kterou jsem objevil poměrně nedávno, zpívá Ivana Krajzová. Říká vám to jméno něco?
1: To jméno mi neříká nic, ale písničku
0: ne.
1: Určitě budu znát.
0: No určitě písničku znáte, já se podivuju, že se nezná. Jste v televizi taky pár let. Umíte si to představit, že tohle vám zaspívá vaše drahá?
1: Tak samozřejmě ráno s tebou, tak tam bych taky dal jedničku.
0: Pojďme na počasí. Tady není co jiného dodávat, protože v textu písničky Ivany Krajzové se zpívá, že vítr pohne záclonami, závěsy, tak ten vítr ale asi nebude 15 km za hodinu, to je nic.
1: To bych řekl, že je zanedbatelný. Čekáme vítr spíš slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní, právě do těch 15 km v hodině, takže tady žádné hýbání záclonami čekat nemůžeme.
0: A ten teploměr, co nám ukáže, když na něj uvidíme?
1: Tak ten teploměr by měl ukázat teploty nad 20 stupni. Já bych řekl takové příjemné teploty mezi 21 a 24 stupni, i když to dnešní ráno je docela chladnější na jihozápadě středních Čech, třeba na Příbramsku se teplota aktuálně pohybuje kolem 6 nebo 7 stupňů. O něco vyšší nad 10 stupni je v části Prahy a taky na Mladoboleslavsku. No a stejně jako po ránu bude i celý den svítit slunce. Čekáme jasno, polojasno. Odpoledne od jihozápadu můžeme mraků částečně přibývat a jak už jsme řekli, vítr nebude stát za řeč.
0: No a pojďme si taky ale říct, jestli ten měsíc, který máme tak ukouslý, jestli bude k fotografování i pro dnešní noc?
1: Tak samozřejmě vypadá to, že i v noci nám vydrží polojasná, postupně oblačná obloha. Hlavně na severu kraje bude přechodně i skoro jasno, takže kdo by chtěl fotit měsíc, tak musí vyrazit třeba na to Mladoboleslavsko, kde máme po ránu teploty kolem 11 stupňů. No a teploty v noci budou zase klesat pod 10 stupňů Celsia, to znamená minima mezi 10 a 7 stupně nejčastěji.
0: Já jsem si to říkal, že ta desítka. Víte, já totiž, když mi musí kůži, tak to není ze skřípání zubů, ale to je fakt z té zimy. A to je 10 stupňů a níž. Takže děkuji, konečně schlazeno. No ale chtělo by to ještě dodat nějaké milé letní poselství, když dětem končí ty prázdniny přece.
1: No vypadá to, že ten závěr prázdnin bude částečně s letními teplotami, to znamená už zítra by se teplota na některých místech ve středních Čechách mohla dostat nad letních 25 stupňů. Maxima čekáme mezi 23 a 26 stupně Celsia a i zítra bude polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude těch mraků zase částečně přibývat.
0: Jste po volnu, docela dlouhém volnu, ne, že bych vám to hlídal, ale tak to tak je, konstatujeme, kdo by si nevzal volno, tak jak jinak dobít baterky, že?
1: Přesně
0: tak prozraďte, jak moc jste se těšil na klíčovací pozadí a na kolegy a na izobary.
1: Tak samozřejmě měl jsem krásné dlouhé volno, takže teď budu muset chodit častěji do práce. No a samozřejmě jsem se těšil. Těšil jsem se i na vás, Honzo, na vaše posluchače a samozřejmě se těším i na kolegy v práci. Dlouho jsme se neviděli.
0: To bylo prosím vás ICQ, které vám děkuje. Mimochodem vzpomínáte na ty zvuky, já jsem z toho byl úplně uvřícený, když jsem v autobuse slyšel pípnutí. To je minulost.
1: To byl takový ten komunikátor ve tvaru kytičky.
0: Jo, správně. Tak meteorologická kytičko, děkujeme. Pěkný den a odpoledne u kolegů naslyšenou.
1: Děkuju, krásný den všem.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Povídali jsme dlouho o počasí, já vím, ale to, abyste nebyli ošizeni o otázky, o tom, jak je, jak bude a co nás čeká. Teď ale pojďme na silnice. Kuba Vodička.
4: Příjemné ráno. Problém je stále na příjezdu do Prahy po D5, kousek před Pražským okruhem, asi na 0,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona už narostla ke sjezdu na Rudnou na 5. kilometru, čekejte zdržení kolem 20 minut. Omezení brzdí provoz v Chodovské ulici směrem do centra, za podjezdem jižní spojky se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona už se vytvořila v celé Spořilovské, začíná na úrovni Chodova, zdržíte se asi 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Vestec přes oba tunely až k nájezdu od Barandova, celý úsek pojedete aktuálně kolem 30 minut. Pomalu se jede také na druhém konci Prahy na okruhu a následně Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové, čekejte zdržení 25 minut a výrazněji se zdržíte také v Liberecké a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka, je to v tuto chvíli asi na 20 minut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Na 2 minuty panenka, poutníci, pak Petr Jungmann a něco z minulosti. Čas 7.52 a kousek, pěkné pondělí, přeje Macík.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímám toto řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník v nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Nová Spirála v koprodukci s Živou tvorbou uvádí v české premiéře hru Medizonské mosty.
1: Chtěl bych se tě vyfotit.
2: Ne, teď ne.
1: Teď je ten správný čas.
2: Proč myslíš?
1: Protože jsem si jistý, že na téhle fotce budeš opravdu ty.
0: V hlavních rolích Vanda Hybnerová a Jan Révaj, režie Viktorie Čermáková. Vstupenky na novaspirala.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: 8 hodin.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Ministerstvo financí od dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů. Sedlec Prčice na Příbramsku zavede od příštího roku minimální poplatek za popelnici. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Lidé se ode dneška můžou přihlašovat ke druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Lidé si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala můžou lidé žádosti posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
6: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
4: Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října. V první vlně si lidé nakoupili dluhopisy celkem za 74 miliard korun. Do 3měsíčních, které bude ministerstvo vydávat i teď, investovali Češi přes 27,5 miliard. Sedlec Prčice na Příbramsku opět změní systém platby za popelnice. Od loňska lidé platili podle množství směsného odpadu. Vedení města tím chtělo domácnosti motivovat, aby odpadky víc třídili. Z 1500 rozdaných kontejnerů jich ale lidé téměř 250 vůbec nenaplnili. Od příštího roku proto radnice zavede minimální poplatek za nádobu 600 korun, říká starostka města Miroslava Jeřábková.
7: Zbytkový odpad nám začal končit v koších na veřejných prostranstvích, to znamená na náměstích, v ulicích, a část komunálních odpadů bohužel končí i v kontejnerech na tříděný odpad.
4: Rodiče ve složité sociální situaci z Prahy 7 budou moct opět získat příspěvek na dětské kroužky. Žákům základních škol městská část přispěje 1500 korun, dětem z mateřských škol 750 korun, říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
8: Rodiče se mohou hlásit průběžně od 1. do 30. září prostřednictvím online formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách www.praha7.cz.
5: Sport.
4: 6 českých reprezentantů čeká v Číně mistrovství světa v moderním pětiboji. Program zahájí dnešní štafety. České barvy bude hájit obhájce bronzové medaile a lídr světového žebříčku Matěj Lukeš. Ten do dějiště šampionátu odcestoval už před 4 dny. Z Čechů se mistrovství zúčastní i Marek Grič, Jan Toman, Matouš Tůma, Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková.
5: Počasí.
4: Pondělí bude jasné až polojasné, naměříme 1 na 20 až 24 stupňů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, rána ale budou chladná. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty, o víkendu pak přijde ochlazení a déšť.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
9: Začínáme na dálnici D11. Hlásí se zpravodaj Zelené vlny.
10: Dobrý den, D11 do Hradce na 27,5 km v pravém pruhu zúžení je odstavená dodávka a vozidlo se začátku to označilo, takže se jezdí do levého pruhu, takže to je ta příčina, proč ta kolona zhruba na 15 minut.
9: Přidám taky ještě další informace, novinky, uzavírky, co vás může potkat na Mělníku. Tak třeba nově uzavřená ode dneška až do 30. srpna Blatecká ulice. Je tam nějaká stavba vodovodní a kanalizační přípojky. Objížďka vede přes Vrutickou, Velký Borek, Mladoboleslavskou a dál po hlavním tahu 1/9. A ještě ze Zruče nad Sázavou ode dneška do středy 26. srpna do 18 hodin zavřená Dubinská ulice. Objížďka vede přes Kněž a Čestín.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
9: Dnes Martin Písařík v rámci rubriky Co v učebnicích nebylo na téma Papej, Adélko, papej, už si dlouho nic nehamala.
5: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Taneo. To byly taneční kapela London Beat v 8 hodin a 16 minut. Takhle hrají ve středních Čechách.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A hraje i počasí, Pavle Karasy?
2: Tak ten teploměr by měl ukázat teploty nad 20 stupni. Já bych řekl takové příjemné teploty mezi 21 a 24 stupni, i když to dnešní ráno je docela chladnější na jihozápadě středních Čech, třeba na Příbramsku se teplota aktuálně pohybuje kolem 6 nebo 7 stupňů. O něco vyšší nad 10 stupni je v části Prahy a taky na Mladoboleslavsku. No a stejně jako po ránu bude i celý den svítit slunce, čekáme jasno, polojasno. Odpoledne od jeho západu může mraků částečně přibývat a jak už jsme řekli, vítr nebude stát za řeč.
0: Bez deště, tak chviličku máme odpočinek, no změnilo se to, původně ten déšť tam byl, ale zase se to nějak vyčasí.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opět míříme na silnice s aktuálními informacemi, se hlásí z dispečinku TSK Praha Kuba Vodička. Než si řekneme ahoj, a co to budeme prodlužovat, já jenom ještě jsem koukal do aktuálních dílů k mimořádností. Pozor, stále není obnoven provoz vlaků na S80, to znamená Ledečko z Ruč nad Sázavou, je tam přerušený provoz vlaků, nesjízdná trať, podemletá trať vlivem meteorologické situace, takže náhradní autobusy, jezdí náhradní linky, je jich hned několik, podívejte se případně na správné autobusové stanoviště a odjezdy, abyste nečekali tam, kde nemáte. Kubo.
3: Hezké ráno. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stále komplikuje provoz za sjezdem na Sadskou na 27,5 kilometru. Nepojízdná dodávka v omezení, projíždí se jedním pruhem. Kolona z 24. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec až k nájezdu od Barandova celý úsek až na půl hodiny. Pomalu pojedete také na okruhu až Štěrboholské spojice, kde je stále kolona od nájezdu z D11 až k Průmyslové, zde je to na 20 až 25 minut. Zdržíte se stále také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra mezi sjezdem na Prosek a tunelem Blanka, je to na 15 až 20 minut. Pomalu se jede také na jižní spojce směrem na Smíchov, kolona začíná kousek za sjezdem na Pankráce, pomalu pojedete až za Barandovský most do Dobříšské před tunelem Rázovka, je to asi na čtvrt hodiny. A omezení brzdí stále provoz i v Chodovské ulici směrem do centra za podjezdem jižní spojky, kde se jezdí jen jedním pruhem. Kolona začíná už na začátku Spořilovské na úrovni Chodova a je to asi na čtvrt hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ještě nemáte připravené plány pro nadcházející víkend? Že do pátku daleko, prosím vás.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: vyvážené, dáme něco z archivu, něco sympatického a aspoň vám ten koutek trochu minimálně jednou cukne. Ale když se řekne Jiří Wimmer, řeknu vám, tam se cuká mnohem víc. Aspoň teda v mém případě. Mimochodem poznáte spolehlivě podle jízdy, když jedete jako řidič, že před vámi jede opilý řidič. Víte, jak řídí diplomati, nebo podle čeho bezpečně zjistíte, že za volantem sedí žena? No, tady bych věděl, rozhodně zapnuté, já jsem se teda chápu, i muži mají své dny, ale povětšinou to automatické svícení a tak na to trpí většinou ženy, ale jste výborné kuchařky. A komu bychom dávali na květiny? Nechci vás naštvat, posílám úsměv a Jiřího Wimmera.
1: Z 90% dovedu poznat, řídí-li žena. Jednak je už z dálky vidět za zadním sklem nějaký lvíček, který dělal takhle. No. A jsou tam takový načepejřený bulíčky, tak to říkám, tohle nemůže mít nějaký vězeďák. Charakter té ženské jízdy je takovej ani ne k předjetí a ani ne cestovní. To je takový, jo, tak rychlost 82,4. Pořád, jo, tak jako. Taky poznám opilýho, protože ty jezděj buď enormně opatrně, anebo vylízávej pangejty, jo. Podle stadia, podle promile, jo? Ale skutečně nalámaný řidič, který ještě neupad do němoty, jede extrémně opatrně, jo? Já bych třeba policajt to řekl, tam jede ožraný, ten jede. Ten, kde je 40, jede 38. A hrozně jezdějí diplomati, to je zajímavé. Ty jezdějí tak indiferentně. Jednak já vím, že vzájemná tolerance při přechodu a že člověk jako dává přednost chodcům a v obráceně, že to by řidič neprojel, by chodci taky nebyli ohleduplní, ale ten diplomat, ten vám zastaví před přechodem, kde nikdo nejde, ale nějaký děda tamhle u Masny přemýšlí o tom, jestli přejde tu ulici. Tak on už mu dává přednost. To bych ho, zvlášť když člověk pospíchá. On skutečně počká, jestli nezane, ne, on skutečně na přechod, on ještě satles. Tak ty jezdí takhle najednou. A potom starší lidi, ty jezdí asi jako ty ženský, to je zase dáno tím stářím, že přece ta pozornost, tak jsou nalepený takhle na tom skle, jo. Nevíte, jestli jako už aby tam byl, protože, jo, aby se dožil toho cíle, jo? Ten vypadá, že jezdí nejbedlivějc, ale třeba nic nevidí. To by... A nebo dvakrát, když má ty skla takový zdvojený a tohle. Pak strašně mě rozčilou řidiči, který jako ne, že vyhodí blinker, když bloudí. Ne, on bloudí ve prostřed silnice, jo. Pozastavuje, zdržuje, nemůže to předjet zleva, zprava a ještě ho něco upoutá, jako že je tam poprvé, tak jako se kochá krajinou. No to by ho zabil, jo. Zabloudil a ještě se kochá. A vůbec nejhorší je, když jede v noci stará opilá diplomatka a kochá se krajinou poté, když zbloudila.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Načínáme 35. týden roku 2026. No tak ať se vám daří a snad vám krátké zprávy neudělají obtíž.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů. Návrhy rezortu dnes projedná vláda. Hajlova ulice v centru Příbramy bude ode dneška do pátku zavřená. Dělníci překopou silnici a položí kabely nízkého napětí. Řidiči musí využít objízdnou trasu, která vede ulicemi generála Richarda Tesaříka u nemocnice a Rígrova. Lidé budou moci opět navštívit kanalizační prostor pod staroměstskou radnicí v Praze. Otevřený bude o víkendu 19. a 20. září. Prohlídka potrvá 20 minut a je zdarma. Zájemci se ale musí předem objednat. V areálu zoologické zahrady v Chlebech na Nymbursku vznikne příští rok nový výběh pro chladnomilné šelmy, zabavené například z nelegálních nebo nevyhovujících chovů. Projekt byl schválen, k evropské podpoře dotace má pokrýt 80% výdajů. A dnešní počasí, ráno bude jasno, ojediněle mlhy, přes den přechodně polojasno. Naměříme 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu Rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Koukám do středních Čech, jak to vypadá, kde se bourá nebo kde jsou problémy. Třeba 279 na Mladoboleslavsku. Kdo pojedete mezi Žehrovem a Šťárem, tak tam pobíhají koně. Tak opatrně mezi obcemi Žďár a Žehrov na Mladoboleslavsku. A nehoda, vidím tady, nebo mám poznámku. Ano, ještě ji najít a pak to bude jednodušší. Tady je Kostelecká ulice, to znamená, kdo jedete potom dál, buď směr Ďáblice nebo Miškovice, tak před odbočením do Čakovic po nehodě dvě auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: No a v reportáži se od zelené vlny, kdy jsme skončili pomalu u Globusu nebo v té nákupní zóně v Čakovicích, ale posuneme přesně na druhou stranu.
1: Vodárny Kladno Mělník připravují ve Středočeském kraji nový zdroj vody, ty současné totiž nebudou stačit a posloužit by mohla voda z Vltavy.
0: Vážně?
1: Ano.
0: No tak fajn, za chvíli podrobnosti.
2: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: No tak tuláci v domácnosti, ve které je malé dítko, které potřebuje nějakou hru, hračku, nejlépe Lego. Víte, jak bolí, když se stoupne na kostičku Lego? A že si to pamatuju velmi otevřeně a myslím si, že v tom nejsem sám, to se nedá zastavit, ta bolest. Každopádně šlápnete na jednu kostičku a do druhé nohy se vám zabudnou další tři. Vlastně ve své podstatě si tohle můžete připomenout i s těmi nejmenšími, třeba právě se stavebnicí Lego, a to v Kutné Hoře. Denisa Hergeslová vás bude zvát chvilku před 9:00. Teď ale vyrážíme směr voda. Konkrétně vodárny Kladno Mělník. Plánují totiž nově čerpat vodu z Vltavy, kousek od soutoku Slabem na Mělníku, u toho původního koryta řeky, kus od Vraňansko-Hořínského plavebního kanálu. Postaví tam novou úpravnu. Vody je totiž stále méně a není kde brát.
1: Přišel jsem na špičku pozemku, tady vpravo teče řeka Labe, vlevo se do ní vlévá řeka Vltava.
2: Na soutoku Labe a Vltavy bude přímý odběr vody z řeky Vltava.
1: Ředitel vodáren Kladno-Mělník Josef Živnůstek.
2: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů.
1: Společnost bude vykupovat pozemky, projekt chce mít příští rok a stavební povolení do 5 let. Investice přesáhne 1 miliardu korun. Živnůstek říká, že už teď je pro jejich zákazníky vody málo.
2: My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více.
1: Vodohospodáři chtěli vodu získávat i za pomocí vrtů na březích řeky Labe. Plán ale ztroskotal na pozemcích, které nechtějí majitelé prodat. Dále chtěli podle ředitele Živnůstka využít vodu z Berounky. Tento zdroj společně s dalšími nakonec kvůli majetkovým nebo technickým problémům nevyšel.
2: Zkoušeli jsme propojení údolní nádrže Klíčava s Berounkou, prověřovali jsme důlní vody v Kladně, prověřovali jsme Košátecký potok, prověřovali jsme všetaty.
1: Vodohospodáři se tak zatím musí spolehnout na současné zdroje vody a pravidelně je ošetřovat. V Mělnické Vrutici na Mělnicku a v jejím okolí jich je 52, letos jich 6 dosloužilo a je potřeba vyvrtat nové. Jeden takový popisuje vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice ve společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek.
3: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Od vodáren odebírá vodu 300 000 Středočechů, jde o 15 milionů krychlových metrů vody ročně. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Víte, že se zářím se také mění jízdní řády nebo vstupují v platnost nové trvalé změny v provozu pražské integrované dopravy, kde jezdíte třeba 340 a 350, to znamená nějaké roztoky u Prahy. No tak buďte už teď překvapeni, mile překvapeni, že vlastně tyhle linky mají v pracovní dny dopoledne a o víkendech nabídnout souhrnný interval 20 minut směr roztoky. Třeba linka 359 zavede víkendový provoz mezi Roztokami, Nádražím a Levým Hradcem přibližně od 9 do 18 hodin v intervalu 60 minut. Třeba 418 zkrátí intervaly v ranní a odpolední špičce z 30 na 20 minut a nově pojede večer celotýdenně až zhruba do 11. No to je sympatické. Nevím, jestli budou se stejnou sympatií přijímat změny i bydlící v Praze, třeba konkrétně Letňanští, protože tam třeba zase výrazná změna čeká linku 158, ta pojede nově přes zastávky Toužimská a Nové Letňany a už nepojede přes Staré Letňany. 166, ten pidibus, ten naopak do Nových Letňan nově nezajíždí, protože jim tam nahradí právě nová přetrasovaná 158. No a ta školní linka, která je velmi populární, 278, bude nově vedena přes Toužimskou. Všechno už je teď k vidění a prostudování na webu vašeho dopravce nebo pit.cz.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Potřeboval jsem také dotáhnout, jak se říká, čas. Ano, máme ještě nějaký čas do 9. hodiny, tak aby to vyšlo, tak informace o počasí až teď i s Pavlem Karasem z předchozí hodiny. Dneska docela dost sluníčka, ráno tak jako docela chladno, ale v průběhu dne až 24 a to jde. Jinak sucho a skoro bez větří. Pavle Karasi, co dál? Noc na zítřek a dál výhled?
2: No vypadá to, že ten závěr prázdnin bude částečně s letními teplotami. To znamená, už zítra by se teplota na některých místech ve středních Čechách mohla dostat nad letních 25 stupňů. Maxima čekáme mezi 23 až 26 stupně Celsia a i zítra bude polojasno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude těch mraků zase částečně přibývat.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na pražském okruhu směrem na letiště stále čekejte poměrně dlouhou kolonu. Brzdí se už u sjezdu na Jesenici, nesouvislá kolona pak jede přes oba tunely až k nájezdu od Barandova. Celý úsek stále zhruba na půl hodiny. V koloně pojedete také na druhém konci Prahy na okruhu a následně celé Štěrboholské spojce. Zde se auta zastavují kousek za nájezdem SD11, pomalu se jede k Průmyslové, je to na 20 minut. Zdržíte se stále i na příjezdu od D8, konkrétně v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka, je to na 15 až 20 minut. Pomalu pojedete i na jižní spojce směrem na Smíchov, kolona začíná za sjezdem na Pankráca a pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské před tunel Mrázovka, zde je to zhruba na čtvrt hodiny a omezení komplikuje provoz stále v Chodovské ulici směrem do centra, kousek za podjezdem jižní spojky, projíždí se zde pouze jedním pruhem, kolona už je nejen v celé Spořilovské, ale brzdí se už na Brněnské na úrovni Chodova, zdržení 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: No jdeme pomalu do finále i v zámeckém létu, takže kdo byste rádi ještě pokusili své štěstí, no tak vy určitě máte to, jak se říká, štěstí ve hře, neštěstí v lásce, co? A naopak, každopádně je třeba toho využít, případné štěstí chytit co nejlépe a pokud to vyjde, třeba právě vy dostanete soukromou prohlídku. To musí být sympatie největší. To bych klidně šel s vámi. Bohužel nemůžu. Iveta Chlumská, která vás provede středočeským dopolednem, ta by taky chtěla, ale víte co, já jsem velký solista. Ať se vám daří, pěkný den. Přeji s Českým rozhlasem příjemný poslech i po 9. hodině. Posílám růže a taky Denisu Hergeslovou, ať víte taky, co se kulturního děje v našem kraji. Zítra v 5 naslyšenou.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Svět stavebnice Lego vás vtáhne v Kutné Hoře, kde Museum of Bricks v Sankturinovském domě vystavuje na ploše víc než 150 metrů čtverečních přes 1000 originálních modelů. Mezi nimi najdete i unikátní model sedlecké kostnice, sestavený z víc než 50 000 kostiček. Expozice jsou rozdělené do tematických okruhů a na své si přijdou děti i dospělí. Součástí muzea je taky velký dětský koutek. Otevřeno je od 9 do 18 hodin. Ještě chvíli, do konce prázdnin se koná velké letní pátrání ve Slaném a jeho okolí. Knihovna Václava Štecha připravila druhý ročník knižní pátračky s názvem Alou ven, najdi šifru, než zmizí. Naposledy tento týden zveřejní prostřednictvím svého Facebooku knihovna nápovědu, kde hledat šifru. Kdo ji najde, utíká do knihovny pro odměnu. Malí pátrači tak při procházce poznají zajímavá místa ve Slaném a zároveň si procvičí důvtip a postřeh. Než se ale vydáte na cestu, nezapomeňte si na webu knihovny přečíst pravidla hry. Zavítejte do světa miniaturních stromů v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tradiční výstava tu ještě do neděle 30. srpna představuje autorské bonsaje členů Pražské bonsaistické společnosti, které jejich pěstitelé po mnoho let sami vypěstovali ze semen, řízků nebo sazenic. K vidění tu jsou taky travní bonsaje a doplňkové rostliny. O víkendu bude návštěvníkům k dispozici taky poradenská služba, kde se můžete o pěstování bonsají dozvědět víc. Výstava je otevřená denně od 10 do 16 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platu ve veřejném sektoru. Nehod chodců s tramvají a autobusem v Praze přibývá. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
3: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
2: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Ještě před jednáním se dnes mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Střetů chodců s tramvajemi v hlavním městě meziročně přibylo. Za první pololetí letošního roku řešil pražský dopravní podnik 43 případů, a to je opět víc než ve stejném období loni. Nehod chodců s autobusem je meziročně o 7 více, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se, dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
2: Rakovník i příští rok zajistí dětem z pěstounských rodin pobyt v rekreačním areálu města ve Skryjích. Zájezdy pořádá radnice od roku 2006. Pravidelně se jich účastní také děti z rodin, které si nemůžou dovolit klasické letní tábory, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
5: Pobyty jsou určené dětem v pěstounské péči a ze sociálně znevýhodněných rodin. Jedná se převážně o letní tábory, které jsou financovány z rozpočtu města a ze státní dotace. Celý provoz o organizaci zajišťují pracovníci sociálního odboru našeho úřadu. Tyto pobyty úřad zajišťuje na základě dohod uzavřených mezi pěstouny a úřadem. Sport.
2: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně poprvé prohrály. Po triumfech nad Řeckem a Rakouskem podlehly obhájkyním stříbra Srbkám 1-3 na sety. Další zápas odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, naměříme 21 až 24 stupňů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, rána ale budou chladná. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty, o víkendu pak přijde ochlazení a déšť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolony, kamiony stojí už skoro od sjezdu z brněnské dálnice, sunou se až ke sjezdu na Jesenici. Tam trvá omezení a jezdí se pouze jedním pruhem. I ve směru z letiště na dálnici D1 se mezi sjezdem na Vestec a Jesenici projíždí pouze jedním pruhem. Tam je to ale bez kolony, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 9 a před námi je středočeské dopoledne. Slovo má Iveta Chlumská.
6: A přeji vám krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
6: Ráda se ujmu slova, máme tu poslední prázdninový týden, taky poslední týden našeho zámeckého soutěžení. I dnes ve 9:45 nezapomeňte, Pavel Kudrna je přichystán. Také další cena, tedy náš zámecký cestovatelský balíček, v něm sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A šance pro vás zapojit se ještě v tomto týdnu do soutěžení také o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského pro dvě osoby v Kostelci nad Orlicí. Budu vám moc držet palce a taky se vypravíme za dalším středočeským příběhem, kterou známou plastiku vytvořil sochař Zdeněk Hošek v ateliéru v Květnickém mlýně. To se dozvíte už za chvíli od naší redaktorky Jolany Novákové. A příjemná muzika Jiří Korn, Hana Zagorová, Karel Wagner, Pavel Vítek a další.

0: Vet nám zapěla 24. srpnové dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Přejeme vám krásný den a jsme rádi, že jste v naší společnosti. 8. září tohoto roku uplyne 185 let od narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka. No a naše redaktorka Jolana Nováková zajela do Květnického mlýna u Prahy, kde má ateliér akademický sochař Zdeněk Hošek. Ten je autorem Dvořákova pomníku u skladatelova rodného domu v Nelahoze vsi. Jolana se ptá, jak v 80. letech minulého století Dvořákova socha vlastně vznikala.
1: Pokud jste byli v Nelahoze vsi a viděli jste rodný dům Antonína Dvořáka, tak jste taky viděli tam stojící sochu Antonína Dvořáka. Ta socha má taky svého autora. A toho zase vidím já teď, stojím vedle něj, je to Zdeněk Hošek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dvořák. Ten vznikl velikánskou náhodou, pane Hošku, jak to bylo tehdy?
2: Byla vypsaná soutěž, o kterou zájem mělo spousta autorů, sochařů. Bylo to 45 týmů, protože ten Dvořák prostě to byl úkol, který je lákal, pochopitelně. No, já jsem se toho zúčastnil na tak trošku na poslední chvíli, protože jsem na to zapomněl, měl jsem spoustu jiných starostí, stavěl jsem ateliér a potkal jsem spolužáky a oni se mě ptali, děláš toho Dvořáka? A jsem říkal, že nedělám, zapomněl jsem. Kdy se to odezdávám? Oni říkali, za 3 neděle asi tak. Tak jsem se na to vrhnul. Sám jsem si tak pózoval před zrcadlem, nemohl jsem nic předělávat moc, sám jsem si to odlíval do sádry, abych splnil všechny ty podmínky a stalo se to, že jsem to vyhrál.
1: Mezi známými jmény vyhrál mladík, který tady v Květnickém mlýně, vy tady máte těch budov několik, které tady opravujete už od 70. let, vidíte, je to už hodně
2: to
1: dávno
2: tak,
1: a furt opravujete a pořád.
2: Pořád to je nekonečný příběh, pořád tady je spousta práce, ale vlastně je to takový požehnání, že ten mlýn se zachránil, protože tam chybělo už strašně málo a prostě došlo k demolici a úplně by zmizel. A je to dlouhá historie, to šáhá až do středověku, takže podařilo se mě z chlíva postavit ateliér a to bylo zrovna, když se vyhrál Dvořák, tak vlastně jako bych ten ateliér stavěl kvůli tomu Dvořákovi. A od té doby se na mě tady pořád dívá ten sádrový model.
1: Ten ateliér byl strašně důležitý, protože Dvořák, ten v té závěrečné fázi, která tam teď stojí v Nelahoze vsi, tak má přes 3 metry a to by se hned tak v nějakém ateliéru dělat nedalo.
2: Byla to taková prostě shoda okolností.
1: Dvořák vás taky málem zabil.
2: Uklouznul jsem a mohlo to dopadnout špatně, ale naštěstí jsem se z toho nějak dostal. No. To se stává. No.
1: Byl jste jenom dočasně praštěný.
2: Dočasně.
1: Pan Hošek totiž šlápl na uvolněné prkno z konstrukce sestrojené okolo sochy a toho praštil přímo do čela. Ale jak jsme slyšeli, dobře to dopadlo a tak umělcovi ruce posléze vytvořili ještě mnoho děl. Nejen plastik, ale i obrazů třeba nádherných akvarelů. Z Květnického mlýna Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já ráda doplním, že reportáž, článek a fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Nechci působit pesimisticky, ale léto už se pomalu chýlí ke svému konci. A to znamená jediné, nástup dětí do školek a škol. Jenže často tam nevydrží příliš dlouho. Zpátky domů je totiž pošle kašel, rýma nebo jiná nákaza. Dá se s častými nemocemi v dětství vůbec něco dělat? A kdyby rodiče měli vyhledat lékaře, tak to probereme už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyků. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
2: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
1: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Před dětmi se raději nezmiňujte, už jenom týden, no ale zase z té lepší stránky ještě týden letních prázdnin a pak už zase škola nebo školka. Každý rodič to nejspíš dobře zná, brzy po nástupu do školy nebo školky se u dítěte objeví kašel, rýma nebo horečka. A jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. S koncem prázdnin se přitom takové období vlastně rychle blíží.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha, nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já vám preventivně připomínám už jenom týden našeho zámeckého soutěžení. Velké soutěže tedy během celého léta. Vyhrávat můžete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Klidně si vyhrajte až na ten příští rok. Každopádně Pavel Kudrna se na vás těší ve 3:15.

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tedy projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří sem v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, To je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme Stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme se do té soutěže? Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třeště, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No určitě, doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba vyřekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takhle, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Studenti a pedagogové Filozofické fakulty kritizují plánované sloučení kateder a ústavů. Nová úpravna vody v Mělníku bude zásobovat odběratele ve středních Čechách. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Studenti a pedagogové Filozofické fakulty kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Z 38 pracovišť má být 33. Škola se potřebuje stabilizovat a šetřit.
2: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat. Pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
3: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
2: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
4: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
2: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Vody je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
5: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů. My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více.
0: Novou úpravnu vody chtějí vodohospodáři na soutoku Labe a Vltavy v Mělníku začít stavět do 5 let. Dodavatel stavebních prací v základní škole ve Stochově na Kladensku má městu zaplatit pokutu přes 1 000 000 korun. Společnost podle vedení města nedodržela stanovené termíny a nedokončila některé práce. Radnice požaduje i náhradu škody víc než 360 tisíc korun, říká starosta Stochová Roman Foršt z Hnutí STAN.
6: Město vyčíslo také škodu, náhradu škody, protože tam vznikly nějaké více náklady spojené s tím, že jsme museli zajišťovat tu stavbu do doby, než bude dokončena. Z toho vznikly nějaké náklady na nějaké pracovníky a podobně, kteří tam museli se zástupci firmy být. Tak toto je vyčíslené, toto je odeslané na firmu.
0: Společnost i radnice teď situaci řeší právní cestou.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, naměříme 21 až 24 stupňů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, rána ale budou chladná. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty, o víkendu pak přijde ochlazení a déšť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň je hodně kamionů, musí se občas regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se i v osobním autě asi 15 až 20 minut. A provoz vázne i dál na příjezdu k letiště. V Praze je to kvůli stavebním pracím u letiště pomalu až 15 minut. Budete popojíždět od Evropské. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
7: A jsem s vámi ráda. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
7: A ještě raději jsme, že jste vy s námi tady na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Nebudete litovat, v této hodině příjemná muzika, Václav Nickář, Michal Hrůza, Karel Zich, Michal Prokop. No a jestli jste podovolené a jste trošku spálení, tak vám poradí Jarka Vykoupilová a její babské rady. A obyvatelé města Sedlec Prčice na Příbramsku začali v loni platit za popelnice podle množství odpadu. Záměr byl, aby lidé více třídili. To se ale nestalo. Podrobnosti přineseme za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut máme po 10. hodině, to je aktuální čas na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Motivovat obyvatele k třídění odpadu se loni rozhodlo vedení města Sedlec Prčice na Příbramsku. Zavedlo proto poplatek za objem vyvezeného odpadu. Opatření mělo spíš opačný efekt. Zhruba 30% popelnic lidé nenechali vyvést vůbec, anebo pouze jednou.
1: Popeláři právě vyváží popelnice na náměstí v Sedlci. V roce 2025 město zavedlo nový systém platby za odpad, a to 1 korunu za litr odpadu. Čekalo, že lidé budou více třídit. Velké překvapení ale přišlo podle nezávislé starostky Miroslavy Jeřábkové, když na radnici začali počítat vyúčtování vývozů.
2: Vzhledem k tomu, že jsme rozdali přibližně 1500 popelnic o objemu 120 litrů a zjistili jsme, že z tohoto množství nebylo 345 popelnic v roce 2025 vyvezeno ani jednou a 87 popelnic pouze jedenkrát. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že mezi nevyvezenými nádobami jsou ty, které jsou třeba u dvougeneračních rodinných domů, kdy ta rodina používá pouze jednu nádobu. Nicméně to je pouze malé procento.
1: Proto zastupitelé schválili, že od příštího roku bude za každou popelnici minimální dílčí poplatek, a to ve výši 600 korun.
2: To znamená, že to přepočet jakoby vývozu 5 nádob o objemu 120 litrů. Jsme přesvědčeni o tom, že tato částka je sociálně únosná.
1: A jak si vysvětlujete to, že tolik popelnic lidé ani jednou nepřistavili k tomu vývozu?
2: Zbytkový odpad nám začal končit v koších na veřejných prostranstvích, to znamená na náměstích, v ulicích, a část komunálních odpadů bohužel končí i v kontejnerech na tříděný odpad.
1: To, že by někdo třídil tak dokonale, že by neměl žádný směsný odpad, je nemožné, tedy podle Jiřího Kimly, jednatele společnosti Kompak, která svoz odpadu v Sedlci Prčici zajišťuje.
3: Takže za mě to je nereálný ten odpad, samozřejmě oni vyprodukují, akorát si myslím, že skončí někde jinde, protože to množství vůbec nevyvezených popelnic za celý rok bylo pro nás překvapení a myslím si, že to není možné.
1: Setkali jste se s tím ještě někde jinde, že když město, obec zavedli ten systém poplatek za množství, za litr, že by lidé přestali ty popelnice nechávat vyvážet?
3: Je zde pokles vývozu nádob, nebo respektive frekvence těch vývozů, že ty lidi nevyváží třeba každý 14 dní, že si to řídí podle toho, jak ta nádoba je plná, ale že by ji nevyndali vůbec, s tím jsme se nikdy nesetkali.
1: Na druhou stranu obce v okolí těch, kde začali lidé platit za množství odpadu, se začaly potýkat s takzvanou odpadovou turistikou. Třeba i Votice, jak říká nezávislá místostarostka Jaroslava Pokorná.
4: Je to tak, zaznamenali jsme nárůst odpadu od obyvatel těch okolních obcí, které zavedly tento způsob motivačního svozu komunálního odpadu, takže ano, vypořádáváme se s tím.
1: Votice kvůli tomu budují nová sběrná místa, aby byly kontejnery na směsný odpad uzamykatelné. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Tak jak jste na tom, vrátili jste se z dovolené, trošku jste se přismahli, trápí vás spálená pokožka, takovou úlevu může poskytnout obyčejný bílý jogurt a co dalšího, no prozradí babské rady a Jarka Vykoupilová. Už za chvíli.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Kapela Pet Shop Boys dohrála, dospívala za půl minuty, půl jedenácté. Trápí vás spálená pokožka? To je nepříjemné, viďte. Úlevu vám ale může poskytnout bílý jogurt a nebo třeba použité sáčky od čaje. Jak na to prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A další příjemná muzika pro hezký pondělní den. Jan Bendík, Michal David, za chvíli třeba Karel Gott. A taky se podíváme do kalendáře. Zjistíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum. Určitě si na to počkejte a mějte se, jak jen nejlépe to půjde při pondělku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Od řeky si Mississippi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy k našemu kalendáři máme 24. srpnový den. Bartoloměj nám ozdobil dnešní datum. Je to prastaré biblické jméno jednoho ze svatých apoštolů. No já osobně žádného muže tohoto jména neznám, ale kdo ví, třeba jste na tom lépe. U nás ho totiž hrdě nosí 280 mužů. Tak tedy Bartolomějové, my vám přejeme všechno nejlepší. Herec a moderátor Jan Rosák nebo zpěvačka, skladatelka, textařka, taky hráčka na klávesové nástroje a kytaru Blanka Šrumová slaví den narozeninový. I jim velká gratulace. A další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímají to řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová Raštn má 35. narozeniny a já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte dál, v 11 vám nabídneme další zprávy s Tamarou Kocůrkovou, no a z Prahy do Kostnice to je zhruba 800 kilometrů. A přesně tuhle cestu v roce 1414 urazil mistr Jan Hus na koncil, který se mu bohužel stal osudným. A právě ve stopách církevního reformátora vede i Husova stezka, na kterou vás po 11. pozveme a přejeme hezký den. Zase.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Sedlec Prčice na Příbramsku zavede od příštího roku minimální poplatek za popelnici. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Ministry dnes se čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
5: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
4: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Sedlec Prčice na Příbramsku opět změní systém platby za popelnice. Od loňska lidé platili podle množství směsného odpadu. Vedení města tím chtělo domácnosti motivovat, aby odpadky víc třídili. Z 1500 rozdaných kontejnerů jich ale lidé téměř 250 vůbec nenaplnili. Od příštího roku proto radnice zavede minimální poplatek za nádobu 600 korun, říká starostka města Miroslava Jeřábková.
6: Zbytkový odpad nám začal končit v koších na veřejných prostranstvích, to znamená na náměstích, v ulicích, a část komunálních odpadů bohužel končí i v kontejnerech na tříděný odpad.
4: Střetů chodců s tramvajemi v hlavním městě meziročně přibylo. Za první pololetí letošního roku řešil pražský dopravní podnik 43 případů. To je opět víc než ve stejném období loni. Nehod chodců s autobusem je meziročně o 7 víc, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se, dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších. Sport.
4: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola turnaje série WTA v mexickém Monterrey. 38. hráčka planety porazila na úvod generálky na blížící se Grand Slam US Open Chorvatku Růžičovou ve dvou setech. Česká reprezentantka zvítězila 6-4 a 6-3.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, naměříme 21 až 24 stupňů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, rána ale budou chladná. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty, o víkendu pak přijde ochlazení a déšť.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 opatrně, u sjezdu na Pražský okruh odbočovací pruh blokuje kamion s osobním autem. Po nehodě místo je označené světelnou šipkou, zpomaluje se, ale kolona se zatím netvoří. Na Pražském okruhu směrem na letiště se bouralo na začátku Cholupického tunelu, srazila se dvě auta v pravém pruhu, místo je aktuálně na nezbytně nutnou dobu policií neprůjezdné, kolona rychle narostla ke sjezdu na Vestec. A v Praze se jede pomalu na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 10 nebo 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zprávy v 11 otevřely poslední hodinu dnešního středočeského dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
8: A ráda prozradím, čím ji naplníme. Hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
8: No, žáci středních a pak i základní škol si budou ještě pár dní užívat letní prázdniny. Učitelé ale začátek školního roku připravují už teď. Podrobnosti přineseme v této hodině. A z Prahy do Kostnice je to zhruba 800 kilometrů a tuhle cestu v roce 1414 urazil mistr Jan Hus na koncil, který se mu stal osudným. Podrobnosti přineseme za chvíli. A k tomu příjemná muzika. Jelen, Helena Vondráčková, taky Lešek Semelka a další.

0: Stále vám přejeme hezké pondělní dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Z betlémské kaple v Praze kolem Berunky, Střely, na Tachovsko a potom dál do Bavorska až do Kostnice vede Husova stezka. Měří zhruba 800 kilometrů a kopíruje cestu, kterou Jan Hus v roce 1414 urazil na Kostnický koncil. Dálková pěší trasa vznikla před několika lety a na českém území má kolem 250 kilometrů. Husova stezka nepatří mezi nejznámější, ale vede velmi rozmanitou krajinou a jednou z hlavních zastávek je hrad Krakovec, kde Jan Hus 3 měsíce pobýval.
1: Tak není to v kvantech lidí, jako jo. Já si myslím, že právě naopak, já jsem patřím mezi ty lidi, kteří chodí sami, když už někam jdu, tak jdu sám. Každopádně není to jako až tak poznat, jo, že bychom byli na nějaké jako Husově cestě.
2: Kastelán Jiří Sobek tady doslova slouží už 29. rokem.
1: Já určitě jsem šel několik kousků a těším se na to, že se prostě s jednou opravdu obejdu celé. Jo. Trvá to nějakých 22-23 dní. Jako no. Jo, tady třeba v okolních obcích někdy nechcou ani, aby jsme to značili, aby tam nejezdili. Že jo,
2: to jako, jsem si všiml, že tady není jediná značka, kudy nahrad.
1: A je to ale i v tom, že třeba když jsme se domluvili, tak pak nám to někdo sundal nebo ji obrátil. Jako, jo, takže...
2: Vy jste tady jako Jan Hus?
1: Jo, tak underground.
2: No. Na hranici s vámi, no.
1: No, no. Ne, opravdu, když chcete na Krakově, si potřeba pro to něco udělat.
3: Střídkové tesaři, vylezte z mechu, chopte se náčiní.
4: Ať duchové a princ a večernice.
2: A vidíte, já jsem sem přijel kvůli Janu Husovi.
4: Ten tu byl taky.
2: A kdy?
4: Těsně předtím, než odjel do Kostnice.
2: A kdy to bylo?
4: No,
5: dávno.
2: Těsně předtím,
4: než... 14.
2: Těsně předtím, než Skřídkové postavili ten hrát. Táborníci z Mostu.
4: Ano.
2: A můžu teda říct společně s Cimrmanem, že tady na tom nádvoří, tady všude seděl Jan Hus?
1: Tak z toho času národního urození se tady můžeme dočíst, že kde všude ten Hus byl, co všechno dělal, kolik tisíců lidí za ním chodilo a tak, když si vezmeme to osídlení, takže už tyhle věci jsou takové napováženou. A další věc, co všechno tady měl udělat za tu chvíli, to prostě by za ty 3 měsíce nestihl, jako kdyby ten den měl 50 hodin. Jako,
2: 3 měsíce tady měl
1: být. Od července roku 1414 do 11. října.
2: Takže 11. října 1414 odchází Jan Hus z Krakovce a míří přes Rapštejn na Střelou a Manětín a někudy tady
1: na Tachov,
2: na
1: tam
2: Tachov
1: někde,
2: a potom do
1: Brnou potom.
6: My jsme se snažili, aby to na území České republiky ta trasa prostě byla co nejvíc historicky adekvátní. To znamená, že určitě ta cesta nejde přímo ve stopách Jana Husa, tak jak on šel, mimo jiné nešel, jel na vozíku. Ale snažíme se, aby ta trasa vedla tudy, kudy ty historické cesty tenkrát šly.
2: Stačí ujít slabých 200 kilometrů a jsme na Tachovsku s Lenkou Křížkovou z destinační společnosti Český les, která u zrodu Husovy stezky stála a pořád stojí.
6: Když tak nad tím tak přemýšlím, tak já jsem nikdy nešla víc než týden v kuse, ale jinak se dá říct, že mám po různých etapách prošlou část z Prahy do Norimberka. Mám pocit, že Husova cesta je taková klasická zábava pro dámy. Chlapské skupiny většinou chodí spíš přechody jako vysokohorský a tahle ta krajina je spíše pozvolná, není to prostě dát si do těla výstupama, ale spíše tím, že jdete dlouho a každodenně.
2: V Norimberku se Husova stezka spojuje se stezkou svatojakubskou a do Kostnice vedou společně. Takže jí chodí všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Žáci základních a středních škol si ještě pár dní budou užívat letní prázdniny. Učitelé tak ale na tom nejsou. Začátek školního roku připravují už teď. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Minutu máme po 11:30, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy a ať školou povinní chtějí nebo nechtějí, konec letních prázdnin se skutečně a nezadržitelně blíží. Žáci základních a středních škol se za několik dní opět vrátí do lavic, učitelé ale přišli do práce už dnes. Celý týden se budou připravovat na začátek nového školního roku a připravují se i na základní škole Hovorčovická v Pražských Kobylisích. Právě tam je náš reportér Richard Webs a teď se hlásí do vysílání. Richarde, hezký den.
1: Hezký den, sem na základní školu Hovorčovická začali učitelé z prvního stupně přicházet před 9:00 ráno a v 9:00 pak měli poradu s vedením školy. Já jsem se některých učitelů ptal třeba na to, jestli se na žáky těší, řekli mi, že ano a dodali také, že si o prázdninách odpočinuli. Pro některé žáky ale podle nich může být návrat do školy složitější a chvíli jim trvá, než si zase zvyknou na pravidelný režim. Právě teď mají poradu také učitelé druhého stupně, ta začala v 11:00, rozdíl v přípravě na školní rok mezi oběma stupni je například v tom, že učitelé na druhém stupni učebny tolik nezdobí, ale dávají tam spíše takové praktické vybavení.
0: Richarde, žáci základní školy Hovorčovická budou mít prázdniny delší. Prozraď nám proč.
1: Žáci se sem do školních lavic vrátí v pondělí 7. září. Volno tedy budou mít delší o 4 dny. Je to kvůli tomu, že dělníci budovu školy opravují, například přestavují terasy na učebny, vyměnili elektroinstalaci nebo osadili protipožární okna. Jde o plánované opravy, které mají skončit v lednu. Druhý týden v září by ale učebny i chodby měly být upravené tak, aby v nich žáci mohli být. Podle zástupkyně ředitele Jany Patákové mají žáci z delších prázdnin radost.
0: No, letní prázdniny ale nejsou jediné, které žáci mají. Kdy budou ty další?
1: Ty nejbližší budou ty podzimní 29. a 30. října. Potom budou mít žáci základních a středních škol volno v období kolem Vánoc a Silvestra, přesněji od 23. prosince do 3. ledna. A třeba pololetní prázdniny letos budou v pátek 29. ledna. I na jaře budou školy na několik dní zavřené, jarní prázdniny jsou ale rozdělené podle okresů a každý to má jinak. Netýká se to jen základních a středních škol, ale také základních uměleckých škol. A dodám ještě, že přesný rozpis prázdnin na celý školní rok je na webu Ministerstva školství.
0: Říká reportér Richard Webs. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Nepopsaná Anna Julie Slováčková. A přesně máme 11:45, stále ještě tedy máme dopolední čas, ale jestli už přemýšlíte, jak byste mohli strávit třeba ten čas, kdy budete mít volno, tak vypravte se za Legoem do Kutné hory nebo do Slaného za knižní pátračkou a nebo do světa miniaturních stromů. Tam všude můžete dneska zavítat. Podrobnosti přidá Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Svět stavebnice Lego vás vtáhne v Kutné hoře, kde Museum of Bricks v Sankturinovském domě vystavuje na ploše víc než 150 metrů čtverečních přes 1000 originálních modelů. Mezi nimi najdete i unikátní model sedlecké kostnice, sestavený z víc než 50 000 kostiček. Expozice jsou rozdělené do tematických okruhů a na své si přijdou děti i dospělí. Součástí muzea je taky velký dětský koutek. Otevřeno je od 9 do 18 hodin. Ještě chvíli, do konce prázdnin se koná velké letní pátrání ve Slaném a jeho okolí. Knihovna Václava Štecha připravila druhý ročník knižní pátračky s názvem Alouven, najdi šifru, než zmizí. Naposledy tento týden zveřejní prostřednictvím svého Facebooku knihovna nápovědu, kde hledat šifru. Kdo ji najde, utíká do knihovny pro odměnu. Malí pátrači tak při procházce poznají zajímavá místa ve Slaném a zároveň si procvičí důvtip a postřeh. Než se ale vydáte na cestu, nezapomeňte si na webu knihovny přečíst pravidla hry. Zavítejte do světa miniaturních stromů v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tradiční výstava tu ještě do neděle 30. srpna představuje autorské bonzaje členů Pražské bonzaistické společnosti, které jejich pěstitelé po mnoho let sami vypěstovali ze semen, řízků nebo sazenic. K vidění tu jsou taky travní bonzaje a doplňkové rostliny. O víkendu bude návštěvníkům k dispozici taky poradenská služba, kde se můžete o pěstování bonsají dozvědět víc. Výstava je otevřená denně od 10 do 16 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A je to tady už necelých 13 minut a je tu 12. hodina. Polední zprávy chystá Tamara Kocůrková, po 12. nachystaná příjemná muzika. Samozřejmě to po víkendu vždycky bývá s vašimi vzkazy trošku slabší, ale přesto opakuji číslo naší SMS brány, kam ho můžete poslat. 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využijte webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Příjemné pondělí a dobrou chuť k obědu. Na, na.

že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Omezení na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. Od října budou fotbalisté i školáci z Lysé nad Labem trénovat na novém fotbalovém hřišti. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlela ji voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto projíždějí jen po jedné koleji. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
4: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
3: Vlaky nejezdí také na trati Čerčany Světlá nad Sázavou v úseku Ledečko Zruč nad Sázavou. Důvodem je podemletá trať po bouřce. Podle webu Českých drah omezení potrvá do 2. září. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu. Dělníci v Lysé nad Labem staví nové fotbalové hřiště. Trávník budou používat školáci při výuce tělocviku, fotbalisté na tréninku nebo taky veřejnost. Práce budou hotové letos v říjnu. Město za ně zaplatí 8 milionů korun, říká mluvčí Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
5: V části Litol poblíž rybníku Mršník se na místě, kde dříve byla neudržovaná zarostlá plocha, staví pro fotbalisty nové tréninkové hřiště. Bude zhruba polovičních rozměrů než vedlejší řádné hřiště a kolem se zbuduje ohrazení, aby míče fotbalistům nelétaly okolo a hlavně jim neprali do mršníku.
3: Důvěra lidí v českou ekonomiku v srpnu klesla. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější. Hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastázie Neradové několik faktorů.
6: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen. Sport.
3: Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku nově na 6. příčce. To je historicky její nejlepší umístění. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anisimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o jednu pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěží. V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Té díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, naměříme 21 až 24 stupňů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, rána ale budou chladná. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. O víkendu pak přijde ochlazení a déšť.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: V Praze je v obou směrech uzavřený Letenský tunel kvůli výpadku řídicího systému. Uzavírka bude trvat až do odvolání. Objíždí se přes nábřeží Edvarda Beneše a Chodkovu ulici, případně přes Holešovice a Veletržní. A bouralo se na jižní spojce směrem na Štěrboholi. U nájezdu od Spořilovské se srazila dvě auta v levém pruhu. Chvíli se zdržíte v kratší koloně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly polední zprávy a před námi jsou vaše písničky se vzkazem. Stále vás provází Iveta Chlumská.
8: A stále vám přeji hezké pondělí a samozřejmě teď polední čas pohodový a dobrou chuť k obědu.
2: Písničky se vzkazem.
8: A taky příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám ráda k písničkám, přidám vaše vzkazy. Stačí, když je budete posílat do naší SMS brány. A to ve tvaru STC, mezera, pak váš text na číslo 90 011 04. A využít můžete také náš webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

No Name s písní Děkujem, že jsi, a my děkujeme, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy a písniček a vašich vzkazů. Mám tu první, příjemný celý týden přejeme Iveto vám i všem přátelům. Dnešní písnička ať potěší všechny dříve narozené, osamělé, nemocné a taky všechny, kdo jim nemá, kdo dát zahrát. No posíláme 4 lístek pro štěstí a kousek radosti. Jarmily.

0: písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a přidávám další vzkaz. Prosím zahrát k výročí svatby manželům Pečinkovým z Rakovníka a Novotným ze Svoru. Ať s láskou, štěstím, porozumění a ve zdraví kráčí spolu dál životem. To jim přeje Anička z Kutné Hory a my se rádi připojíme. Dvojnásobně moc gratulujeme.

rady, tipy, recepty i aktuální zprávy ze středních Čech. To vše najdete každý den na webu střednichechy.rozhlas.cz a navíc nás tu můžete poslouchat online. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi i na internetu.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále jste na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy, posloucháte Písničky a vaše vzkazy, přidávám další. Letní slunečné pondělí vám Iveto do Karlína i všem posluchačům. Užívejte krásné dny stále ještě. A hlavně ti, kdo jsme sami a tak bychom rádi byli v něčí společnosti, tak prosím pro nás o píseň. Já jsem ráda, že mohu být ve společnosti vašeho milého rádia a přátel, se kterými se znám a oni jsou alespoň v duchu se mnou, napsala Veronika z Rakovníka. Veroniko, přesně tak, když se v naší společnosti nikdy nebudete sama.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále vám hrajeme příjemnou muziku i 3 minuty po půl jedné a přidáváme vaše vzkazy. Ten další zní, milé rádio, chtěla bych písničku pro vás, co pro nás vysíláte a pro všechny posluchače a hlavně milé paní Květě s Romanem. Moc vděčná Věra Novotná píseň posílá a my s vděkem samozřejmě děkujeme, že jste v naší společnosti.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ní vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za půl minuty 1/4 na 1 ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Zahrajte všem školákům i našemu Danečkovi, ať si ještě užijí poslední prázdninový týden. To jim přeje babička Hela. No a my zdravíme a všem školákům přejeme užívejte.

Hana Zagorová z písní Nic jí neschází, tak ať ani vám nic neschází při pondělku s datem 24. srpna. Scházet nebudou ani zprávy ve 13 hodin s Tamarou Kocůrkovou a po 13. tu bude Oskar Hess a jeho dnešní host, herečka Kateřina Macháčková. Já vám přeji krásný den a těším se na vás zase zítra po 9.

že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Nová spirála v koprodukci s Živou tvorbou uvádí v české premiéře hru Medizonské mosty.
1: Chtěl bych se tě vyfotit.
2: Ne, teď ne.
1: Teď je ten správný čas.
2: Proč myslíš?
1: Protože jsem si jistý, že na téhle fotce budeš opravdu ty.
0: V hlavních rolích Vanda Hybnerová a Jan Révaj, režie Viktorie Čermáková. Vstupenky na novaspirála.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi. Nová úpravna vody v Mělníku bude zásobovat odběratele ve středních Čechách. Čekáme jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují, varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Té je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
5: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů. My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy, nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více.
4: Novou úpravnu vody chtějí vodohospodáři na soutoku Labe a Vltavy v Mělníku začít stavět do 5 let. Základní škola u Santošky na pražském Smíchově navýší od září svoji kapacitu. Chodit tam bude o 60 žáků víc. Nové prostory vznikly v opraveném 3. patře budovy. Budou tam kromě 6 učeben i 2 místnosti pro učitele, kabinety a tělocvična. V budově až do letošního jara sídlila soukromá vysoká škola, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
6: S vysokou školou jsme se dohodli, že postupně uvolní prostory pro žáky základní školy. Právě pro ně totiž v Praze 5 dlouhodobě řešíme nedostatečné kapacity, což se touhle přestavbou aspoň částečně zlepší. Sport.
4: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod Diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů v českém rekordu 35,76 sekundy. Překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o tom, jak se vyrovnala s nedávným 4. místem na mistrovství Evropy na 400 metrech.
7: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavní je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě. Počasí.
4: Odpoledne čekáme jasno až polojasno, naměříme 21 až 24 stupňů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení, v pátek se nakrátko vrátí tropické teploty, rána ale budou chladná. O víkendu pak přijde ochlazení a dešť.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy se jede krokem od nájezdu z Evropské. Provoz zpomalila nehoda ve sjezdu na letiště, zpoždění asi 20 minut a v Ekbelské směrem na dálnici D8 se za sjezdem na prosek řeší hned 2 nehody za sebou. V koloně se zdržíte asi 20 minut. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně a tam v těch Budějovicích to bylo úžasný, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější, nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako Jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No, diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále. Než
1: naprosto,
2: tohle.
1: S tím no. Úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102-letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No, a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejen, že umět ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růd jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se

0: Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako měl jsem místy, jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak se mu přiděkovat, se řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílí tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jste těma nožkama hejdu, no, jasně.
0: Všecko vidíte.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
0: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
0: Ne, 2x v týdnu. Tak okay. Vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den nic, nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem, každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál?
0: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
0: ne,
1: si to
0: ne,
1: furt.
0: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
0: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
0: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení Střelce, čili Ritz-Pitz, Ascendant Rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, ano. No. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vocková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. Ja, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak. Takže to bylo jako komplexní znalost. I toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil. Jo? Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam, je to tam napsáno?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo? Pokud teda nekouká do textu. Jo? No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě velmi asi slavný tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Studenti a pedagogové Pražské filozofické fakulty kritizují plánované sloučení kateder a ústavů. Sedlec Prčvice na Příbramsku zavede od začátku roku minimální poplatek za popelnici. A dnešní počasí v regionu středních Čech převážně polojasno, bez deště, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Někteří studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánovanou reorganizaci o tom, že vedení chce kvůli úsporám některé katedry a ústavy od ledna příští roku sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Vadí jim hlavně rychlost změn a obávají se o budoucnost některých oborů. Fakulta totiž počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti sice budou mít právo své obory dostudovat, dokud ale nebudou mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
2: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze, ale jak se to podaří nejenom jaksi formálně, ale i skutečně naplnit, to zatím nevíme.
0: Podle vedení fakulty mají změny ušetřit desítky milionů korun ročně. Sedlec Prčvice na Příbramsku opět změní systém platby za popelnice. Od loňska lidé platili podle množství směsného odpadu. Vedení města tím chtělo domácnosti motivovat, aby odpady třídili více. Z 1500 rozdaných kontejnerů jich ale lidé téměř 250 vůbec nenaplnili. Od příštího roku proto radnice zavede minimální poplatek za nádobu, a to 600 korun, říká starostka města Miroslava Jeřábková.
3: Zbytkový odpad nám začal končit v koších na veřejných prostranstvích, to znamená na náměstích, v ulicích, a část komunálních odpadů bohužel končí i v kontejnerech na tříděný odpad.
0: Město Rakovník také v příštím roce zajistí dětem z pěstounských rodin pobyt v rekreačním areálu ve Skrýjích. Radnice pořádá zájezdy od začátku roku 2006. Pravidelně se jich účastní také děti z rodin, které si nemohou dovolit klasické letní tábory, upřesní rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
4: Pobyty jsou určené dětem v pěstounské péči a ze sociálně znevýhodněných rodin. Jedná se převážně o letní tábory, které jsou financovány z rozpočtu města a ze státní dotace. Celý provoz o organizaci zajišťují pracovníci sociálního odboru našeho úřadu. Tyto pobyty úřad zajišťuje na základě dohod uzavřených mezi pěstouny a úřadem. Sport.
0: Českou hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédsku, Finsku, Slovensku a Švýcarsku. Trenér české dvacítky Jan Tomajko má k dispozici všechny hráče, kteří působí v zámořských soutěžích.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech zpočátku polojasno až skoro jasno, později odpoledne a večer od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy až na oblačno, dnes pršet nebude. Maxima mezi 20 a 23 stupni, povane slabý vítr od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze trvají problémy ve Kbelské ulici směrem Hloubětín Letňany. Za sjezdem na Prosek došetřují nehodu, projíždí se pouze jedním pruhem a v nesouvislé koloně se popojíždí už z východní části okruhu od nájezdu z dálnice D11. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pondělní středočeské odpoledne dnes s Patrikem Rozehnalem.
5: Vítejte na jeho vlně.
1: Středočeské odpoledne.
5: Budeme varovat, abyste byli opatrnější, když se vrhnete do Prahy na cestování a tramvaj bude na ulici, tak pozor, abyste pod ní neskončili. Jaké jsou důvody střetu, i to probereme. Vodárny Kladno Mělník připravují ve středních Čechách nový zdroj vody. Kde a proč, i to řekneme. A zámecké léto už nám jde pomalu do finále, stejně jako prázdniny. Takže na začátku toho posledního zámeckého týdne vás zveme už za chvíli na další zámek s Františkem Kinským.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a my jsme moc rádi. Prázdniny nám pomalu končí, tedy léto s nimi a blíží se i závěr našeho zámeckého léta. Na šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. Kam se vydáme tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce a kolegu Františka Kinského.
1: Zámecké léto. Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
2: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
3: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
2: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
3: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
2: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
3: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
2: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
3: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
2: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
3: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
2: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
3: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy na podzim, pořádali tady plesy.
2: Tak my jsme teď prošli vlastně 2 kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
3: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
2: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
3: Přesně tak, nevím, jak jste to poznala.
2: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
3: Malované trámy a malované omítky, ano.
2: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
3: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
2: Ve své době k čemu sloužila?
3: Byla to obrana hradní věž.
2: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
3: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
2: Má zámek nějakou zahradu, park?
3: Máme tady zahrady 2. Jedna je barokní barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí 2. okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Tak nezapomeňte soutěžit. No a vodárny Kladno Mělník připravují ve Středočeském kraji nový zdroj vody. Ty současné totiž nebudou stačit. Posloužit by mohla voda z Vltavy. Podrobnosti se v našem vysílání v tom Středočeském odpoledni dozvíte už za pár minut. Teď zase za muzikou Rick Astley, Karel Černoch,

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Cesta ven z poruchy příjmu potravy není jen o změně návyku. Je to hluboký proces sebepoznání a postupného budování vztahu k sobě.
2: To tělo se adaptovalo na to, že nepotřebuje tolik jídla, takže mě nedávalo signály hladu.
1: Kláře pomohla psychoterapie u magistry Jany Kastnerové.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Takhle zní Rick Astley ve vysílání středočeského odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Vodárny Kladno-Mělník plánují nově čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky kus od Vraňansko-Hořínského plavebního kanálu totiž postaví novou úpravnu. Vody je stále méně.
1: Přišel jsem na špičku pozemku v přírodní rezervaci Úpor Černínovsko, tady vpravo teče řeka Labe, vlevo se do ní vlévá řeka Vltava. Tamhle nahoře je Mělnický zámek a ještě 200 metrů odsud se do Labe vlévá Vraňansko-Hořínský plavební kanál. Tady chtějí vodohospodáři čerpat vodu z Vltavy.
2: Na soutoku Labe a Vltavy bude přímý odběr vody z řeky Vltava.
1: Ředitel vodáren Kladno-Mělník Josef Živnůstek.
2: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů.
1: Společnost bude vykupovat pozemky, projekt chce mít příští rok a stavební povolení do 5 let. Investice přesáhne 1 miliardu korun. Živnůstek říká, že už teď je pro jejich zákazníky vody málo.
2: My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více. A současně bohužel vidíme, že nám příroda z toho našeho hlavního prameniště Mělnická Vrutice, Řepinský důl, tam do budoucna budeme muset čerpat méně, aby jsme nepoškozovali přírodu.
1: Vodohospodáři chtěli vodu získávat i za pomocí vrtů na březích řeky Labe. Plán ale ztroskotal na pozemcích, které nechtějí majitelé prodat. Dále chtěli podle ředitele Živnůstka využít vodu z Berounky. Tento zdroj společně s dalšími nakonec kvůli majetkovým nebo technickým problémům nevyšel.
2: Zkoušeli jsme propojení údolní nádrže.

0: je klíčavá s Berounkou. Prověřovali jsme důlní vody v Kladně, prověřovali jsme Košátecký potok, prověřovali jsme vše taty.
1: Vodohospodáři se tak zatím musí spolehnout na současné zdroje vody a pravidelně je ošetřovat. V Mělnické Vrutici na Mělnicku a v jejím okolí jich je 52, letos jich 6 dosloužilo a je potřeba vyvrtat nové. Jeden takový popisuje vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice ve společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek.
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
1: Lenka Kozlová z vodáren Kladno Mělník spočítala, kolik korun firma za vrty zaplatí.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů bez DPH.
1: Od vodáren odebírá vodu 300 tisíc Středočechů. Jde o 15 milionů krychlových metrů vody ročně. Vodohospodáři mají několik zdrojů. Nejvydatnější je právě ten v Mělnické Vrutici. Vyprodukuje 300 litrů za vteřinu. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Jenom připomínám, že tenhle příspěvek s fotografiemi najdete na webu střednichechy.rozhlas.cz. Spolu s dalšími zprávami z našeho kraje a taky s informacemi o pořadech, které rádi posloucháte.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
4: Nepozornost nebo přecházení na červenou, tak to jsou nejčastější příčiny střetů chodců s tramvajemi v Praze. Meziročně jich přibylo. Statistiky dodáme do vysílání už za chvíli. To víš,

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Brian Adams v našem vysílání středočeského odpoledne a teď jedny statistiky dopravní.
1: Region Express.
0: Přibylo střetů chodců s tramvajemi v Praze, tedy meziročně. Dopravní podnik hlavního města eviduje za první pololetí letošního roku 43 takových případů. To je opět víc než ve stejném období loni. Další podrobnosti k tématu má už náš redaktor Petr Kastner, tak mu přeju hezký den.
2: Hezký den. Za první půl rok zemřel při srážce s tramvají v Praze jeden člověk. Za celý minulý rok to byly dvě osoby. 82% sražených lidí pak skončilo buď s lehkým zraněním nebo bez zranění. Ze statistik z minulých let vyplývá, že nejvíc sražených chodců eviduje dopravní podnik na přechodech. Dlouhodobě je mezi sraženými víc mužů než žen. Letos přibylo taky nehod chodců s autobusy. Od ledna do června to bylo 16 případů, to je o 7 víc než za stejné období loni.
0: No a my budeme pokračovat dál. Které lokality v Praze jsou tedy nejrizikovější?
2: Mezi problematická místa v metropoli patří například úsek mezi IP Pavlova a zastávkou Štěpánská, kde loni tramvaj srazila 6 chodců. Další rizikové úseky v Praze jsou mezi Invalidovnou a Florencí a mezi zastávkou Kavalírka a Andělem. Situaci se dopravní podnik, policie a BESIP snaží zlepšit kampaní s názvem Neskákej mi pod kola. Lidé tak v Praze můžou například potkat tramvaj, kde je napsané skóre pomyslného souboje mezi tramvajemi a lidmi, kteří srážku nepřežili. Na některých místech je také na asfaltu nakreslená figurína sraženého člověka, která má varovat chodce před tramvajemi.
0: Jaké chyby chodci tedy v Praze nejčastěji dělají?
2: Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka se u chodců opakují pořád stejné chyby.
3: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se, dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
2: Lidi tak vyzývá, aby se před vstupem na tramvajovou trať rozhlédli. Upozorňuje taky, že brzdná dráha tramvaje je násobně delší než osobního auta.
0: Střetů chodců s tramvajmi v Praze meziročně přibylo. Mluvili jsme o tom s naším redaktorem Českého rozhlasu Střední Čechy Petrem Kastnerem. Tak díky a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Už za chvíli to budou další zprávy, necelá čtvrt hodina nás od toho dělí. Dozvíte se o pravidlech penzijního spoření, od příštího roku by se mohla změnit a vedení Stochova na Kladensku udělilo pokutu firmě, která opravovala tamní základní školu. Tak informace o tom za chvíli.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii Divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Hodina.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Pravidla penzijního spoření by se v Česku od příštího roku mohla změnit, schválila to vláda. Vedení Stochova na Kladensko udělilo pokutu firmě, která opravovala tamní základní školu. A dnešní počasí nadále převážně polojasno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Mladí lidé v Česku by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Lidem ve věku do 30 let stát nabídne vyšší příspěvek a umožní jim také dřívější částečný výběr financí. Zároveň sníží poplatky, které si mohou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
6: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
4: Tento návrh ale kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Dodavatel stavebních prací v základní škole ve Stochově na Kladensku má městu zaplatit pokutu více než 1 milion korun. Společnost podle vedení města nedodržela stanovené termíny a některé práce prý nedokončila. Radnice požaduje i náhradu škody více než 360 tisíc korun. Potvrdil to starosta Stochova Roman Foršt z hnutí STAN.
7: Město vyčíslo také škodu, náhradu škody, protože tam vznikly nějaké více náklady spojené s tím, že jsme museli zajišťovat tu stavbu do doby, než bude dokončena, a to vznikly nějaké náklady na nějaké pracovníky a podobně, kteří tam museli se zástupci firmy být. Tak toto je vyčíslené, toto je odeslané na firmu.
4: Společnost i radnice teď celou situaci řeší právní cestou. Kanalizační prostor pod pražskou staroměstskou radnicí budou opět moci navštívit zájemci. Otevřený bude o víkendu 19. a 20. září. Prohlídka potrvá asi 20 minut a je zdarma. Lidé se ale vždy budou muset předem objednat. Potvrdil to mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
8: Podmínkou je registrace, která startuje na stránkách pvk.cz v pondělí 31. srpna v 9 hodin ráno. PVK nabídnou zájemcům komentované prohlídky takzvaného cizinského vstupu. Lidé tam udí původní kanalizační systém v začátku 20. století. Sport.
4: V čele světového pořadí tenistů zůstal i v novém vydání žebříčku Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou čtyři čeští tenisté. Nejlepší z nich Jakub Menšík je na 18. místě těsně před Jiřím Lehečkou. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici a Vít Kopřiva je na 69. místě.
5: Počasí.
4: Zbytek odpoledne čekáme ve středních Čechách, zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer od jeho západu přibývání oblačnosti, místy až na oblačno, pršet by ale nemělo. Maxima mezi 20 a 23 stupni, k tomu slabý vítr od severovýchodu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: V Praze je stále silný provoz na severovýchodě města Novopatská Igbelská směr dálnice D8. Hodně plná je také Igbelská ze spod od Hloubětína a plní se i průmyslová od Hostivaře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Středočeské odpoledne pokračuje, stále je tu s vámi Patrik Rozehnal.
9: Pohodu, klid a taky radost z poslechu.
5: Středočeské odpoledne.
9: Povíme si o masožravých rostlinách, také vás pozveme na výlet kousek od Berouna, tam snad masožravé kytky nebudou, ale spousta zajímavých věcí, na které upozorní naše redaktorka a jaké bude počasí v blízké době, probereme podrobně už za chvíli s Pavlem Karasem.
5: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Blížíme se ke 15:45, blížíme se k té důležité otázce, která souvisí se zítřkem, jak bude, jaké bude počasí. Odpovědi už má připravené Pavel Karas.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A tak ho vítám u nás v éteru Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Děkuju, přeju krásné odpoledne, Patriku.
0: Zdravím do České televize a ptám se tedy, no, jak je nejprve, než bude?
2: Tak dnes máme slunečné odpoledne a teplota se pohybuje v průměru kolem 21 stupňů Celsia.
0: A změní se to?
2: Tak zásadním způsobem se to nezmění, bude i zítra většinou oblačno nebo polojasno. Hlavně na severu kraje může být přechodně i skoro jasno, to mluvím hlavně o noci. Na jihu kraje už se ale může při zvětšené oblačnosti vyskytnout přeháňka. Ty ranní teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů Celsia. No a zítra dopoledne polojasno oblačno, odpoledne a večer začne od jihozápadu oblaku přibývat a právě na jihozápadě kraje se večer může zase vyskytnout výjimečně přeháňka nebo déšť. Ty zítřejší odpoledne teploty budou vyšší než ty dnešní a budou se pohybovat mezi 23 a 26 stupni.
0: Poroste to dál v dalších dnech?
2: Bude to stoupat víceméně až do pátku, kdyby měl příliv teplého vzduchu od jeho západu ukončit přechod studené fronty. Takže ve středu čekáme odpolední teploty mezi 21 a 24 stupni. Bude ale převládat více oblačnosti a lokálně se můžou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Bouřky budou spíše výjimečnou záležitostí. Během večera pak bude jak srážek, tak oblaků ubývat. Ve čtvrtek už bude odpoledne na většině území s letní teplotou, tedy s maximálními teplotami mezi 26 a 29 stupni. Zase bude častěji svítit slunce, no a v pátek před studenou frontou teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů Celsia. Od západu se ale bude zatahovat a přidávat se budou přeháňky, místy bouřky a ty můžou být výjimečně silné.
0: Říká dopředu, upozorňuje na to tedy Pavel Karas v předpovědi počasí tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ať se daří a těším se zas příště.
2: Děkuji, přeju krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: No a jestli v rámci nich přemýšlíte, kam vyrazit během posledního týdne prázdnin, máme pro vás tip. Kousek od Berouna je statek u Merlina. Dnes se tam vydala i naše reportérka Českého rozhlasu Střední Čechy Elena Chomátová. Za chvíli se s ní spojíme a vy o tom výletu uslyšíte.

Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína aneb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: rána Pavla Vítka.
1: Textař, humorista, fotograf a také básník. To je Josef Fousek. Pár veršů slíbil napsat i speciálně pro náš pořad. Navíc prozradí, proč jako své datum narození uvádí hned 3 termíny.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Marii Rotrovou teď trochu na výlet. Ano, to nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jenom pár kilometrů od Berouna v obci Chyňava najdete statek u Merlina. Místo, kde mají své zázemí různá zvířata a kde se dozvíte spoustu zajímavostí o tom, kolik péče jednotlivá zvířata potřebují. Na statku u Merlina je právě teď i naše reportérka Českého rozhlasu Střední Čechy Elena Chomátová. Tak přeju hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaká zvířata, Elen, na statku uvidíme?
1: Tak tady na statku u Merlina najdete hned několik zvířat. Těšit se tu můžete na zvířata hospodářská, ale vidět tu můžete i surikaty, pštrosa, opičky a spousty dalších zvířat. Tento statek funguje od roku 2016, kdy byl také poprvé otevřen veřejnosti. No a od té doby se jim to tu rozrůstá. V roce 2020 se jim tu dokonce povedlo odchovat mládě kriticky ohroženého druhu drápkaté opičky Tamarína Pinčího, kterého tu také můžete vidět. Je to opravdu malá opička, měří maximálně 26 cm.
0: Na statku vám dokonce umožní se aspoň na jeden den stát ošetřovatelem. Je to tak?
1: Ano, přesně tak. Pokud byste měli zájem se na jeden den stát ošetřovatelem, tak toto funguje tak, že na statku musíte být už v 9 hodin. Tady program začíná krmením zvířat, takže se tady k ním dostanete blíž a zároveň vám k tomu instruktor vždy něco poví. No a následně přichází ta méně oblíbená část pro některé návštěvníky a to je úklid po zvířátkách, což samozřejmě nějaký ten čas zabere. Po obědě se vydáte s instruktorem a zvířaty na pastviny a k výběhům, kde se opět kontroluje krmení i to, zda někde není poškozená ohrada. Pak se vše potřebné připraví na večerní krmení a celý ten program končí okolo 3 hodiny odpoledne. A pokud by vám to nestačilo, můžete vyrazit ještě na procházku s koňmi nebo na lama trekking. Tady se vydáte naopak na procházku s lamou, kde se dozvíte i různé zajímavosti o nich, třeba jak hustá je jejich srst nebo proč lamy plivou.
0: A kdybychom vyrazili autem na místo, bude kde zaparkovat přímo u areálu?
1: Ano, je možné parkovat tady u areálu, ale parkoviště je placené. A ke statku se dobře dostanete i hromadnou dopravou. Stačí vystoupit na zastávce Chyňava u školy, odtud je to přibližně 2 minuty pěšky.
0: Z Chyňavy u Berouna, tedy ze statku Merlin, se nám do odpoledního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Moc děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: George Harrison v našem odpoledním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že jste posluchači. Je před námi rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a povídat tentokrát bude o rostlinách a ne jen tak obyčejných.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Malou ochutnávku toho tam najdete samozřejmě na webu střednichechy.rozhlas.cz i tu dnešní rubriku, i ty už odvysílané, ať se vzděláte a zjistíte, co všechno vám třeba ve škole neřekli. Navíc tam zjistíte i, co všechno se bude dít teprve. A třeba i ty naše 10. narozeniny pochoutkového roku. Už tuhle sobotu, která je před námi 29. srpna od 11 hodin v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního 9. ročníku Food Festivalu před zámkem Františka Kinského. I ten dorazí. Zahájí celý Food Festival. U nás na pódiu se ocitne hned dvakrát na takovou malou talk show a spolu s ním tam postupně také vystoupí a bavit nás budou třeba i šéfkuchaři Jan Punčochář, kterého znáte z televizní soutěže Masterchef, nebo i našeho kolegu Ivana Vodochodského z pochoutkového roku, stejně jako Naďu Konvalinkovou, nebo cukráře Vojtěcha Vrtišku. Už ti se dobře zabydleli v našem vysílání, letos pomáhají dělat ty recepty, které soutěží. Ale v rámci Food Festivalu a oslav 10. narozenin vystoupí i Petr Salava, náš dobrý, jeden z nejlepších kouzelníků Michal Nesveda, nebo třeba také tam Batukáda se svou bubenickou show. A kromě toho budeme i ochutnávat a vám nabízet leco k ochutnání, když už je to food festival. Takže otevřeme kavárnu pod širým nebem a nabídneme vám výběrovou kávu, prémiovou zmrzlinu a mezi tím si třeba na lehátku, až si pohovíte přitom, můžete nechat udělat vlastní rychlo karikaturu od našeho karikaturisty, který bude také na místě. O programu 10. narozenin a oslav pochoutkového roku se víc dočtete na stránkách pochoutkovirok.cz a nebo se o tom dozvíte samozřejmě ve vysílání. Za malou chvíli už to budou zprávy a po zprávách nás čeká další humoriáda. Tak se těšte, že si dnes opět užijeme zábavu a to s Martinem Zounarem. Těší se Patrik Rozehnal.
3: Každý ráno

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Minimální mzda v Česku by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 tisíc korun. České dráhy vyhrály bez námitek velkou železniční zakázku za 165 miliard. A Hajlova ulice v centru Příbramy je ode dneška uzavřená. Počasí zítra polojasno až oblačno, večer ojediněle přehánky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobré odpoledne. Minimální mzda by se v příštím roce mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to odpoledne potvrdil prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvyšuje automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V České republice bere nejnižší možný výdělek přibližně 180 tisíc lidí. Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhrály totiž největší železniční zakázku v České republice a nikdo proti tendru nepodal námitky. Dnes to potvrdil organizátor Pražské integrované dopravy. Zakázka zhruba za 165 miliard korun počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozů po dobu 30 let. Upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
3: Jelikož jsme žádné námitky neobdrželi, tak budeme teď moci podepsat smlouvu s vítězem tohoto tendru, a to dopravcem Českými dráhami, s tím, že předpokládáme podepsání smlouvy někdy v druhé polovině září letošního roku.
2: Hajlova ulice v centru Příbramy je od dnešního rána až do pátku uzavřená. Dělníci musí v tomto úseku položit kabely nízkého napětí. Motoristé musí využít objízdnou trasu, která vede ulicemi generála Richarda Tesaříka u nemocnice a Rígrova.
4: Uzavírka se týká taky autobusové dopravy. Například linky 392, 393 a 395 neobsluhují zastávku Jiráskovy sady. Změny se týkají taky třeba zastávek náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a Plzeňská. Z Příbramy Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Nikola Bartuňková na turnaji světové série WTA v mexickém Monterrey postupuje do druhého kola. 38. hráčka světového pořádí na úvod porazila Chorvatku Rožičovou ve dvou sadách 6-4 a 6-3.
1: Počasí.
2: Večera v noci na úterý čekáme v regionu středních Čech přibývání oblačnosti od jihu, bude proto oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit přehánka, hlavně na severu kraje přechodně zůstane skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem stále nízké, mezi 12 a 8 stupni, a k tomu slabý východní vítr. Zítra čekáme trochu více oblačnosti než dnes, maxima ale o něco vyšší. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer začne od jihozápadu přibývání oblačnosti a hlavně na jihozápadě kraje večer ojediněle zaprší. Zítřejší maxima mezi 23 a 26 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, přes den většinou mírný od východu až severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Míříme do metropole. V Praze se zdržíte na hlavní části okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. Kolona vás čeká na výjezdu z Lochkovského tunelu. Počítejte tam se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
3: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jen.
2: Ty taky, ty jsi čím zahubenější.
3: No, to je super.
2: A vyřej, je svalnatější.
3: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
2: Pozor na
3: ale
2: to.
3: Opravdu.
2: Ano.
3: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
2: Tak už je to velký zásah.
3: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
2: jo? Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
3: no,
2: budeme dodržovat pravidla.
3: No ne, nedodržovat, no dodržovat, prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
2: začínám,
3: pojďme se spát.
1: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějakej chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to, no, by to je hezké cestování, co, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, ne, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš 6 ráno, že jo, to ne. Nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vlítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč? No ano, a držák kalamáře, ty byl, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem seděl. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice. Můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí. Jo.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Krásný. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je? Na telefonu. Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: mluví.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den. A dal bych si to ozývat ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, tak pondělní, po víkendu. A asi Ačko
2: vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvisihák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne v rodině, já vaši paní neznám. Ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehanek do těch tunelů.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlou křemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: No tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Povídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě odjíždí do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. On na mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane, vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Žil se opovažte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím.
9: To, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedivte, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To je chytré, já si sundám kožich a někdo mi ho ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Jo, počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáranej.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
11: Hertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu
3: no,
2: šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro
2: ty
3: vlastně
2: sami,
3: ty samý.
2: Znáš.
3: Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění. A takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale
2: když
3: já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle tom pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzor poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to je úžas, to jsou úžasné příběhy.
2: Hmm.
3: A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozok, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: kolik
3: krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku, poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: My jsme spolu, ale my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno táhl, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Ne, nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. Já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to je to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, ty mě jedno mi to ujelo a normálně mě to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, Novota, jasně. No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech?

0: Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý, říkám mu, musíš se to zkoušet. Ne, člověče, to není, jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo, aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma, nejenom jsem tím, že mě takhle někdo ze zadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup a utáh to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu, takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Belzimově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se mě, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prej Zekon se omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: Taky s tebou něco takového dělal?
3: Ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menší, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
2: Teď mluvíme o Petrovi.
3: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
2: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný. Ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
3: Tak uvidíme.
2: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
1: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No.
3: Někdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli nehusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás, Zounar, i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže, srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotného pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším. A dál bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale... Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela, s úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl.
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako měl pravdu, to je to taky jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak, co se vídáme, ne v našem divadle, že jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 měsíce, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel zase do divadla, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den, telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky, děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ty už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodejna nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit.
8: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Ale, pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo.
6: Když
5: dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Omezení na železnici mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohly trvat do této středy. V Lysé nad Labem budou mít nové fotbalové hřiště zhruba za 8 milionů korun. A počasí v regionu zítra polojasno až oblačno, večer ojedinělé přehánky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Dobré pondělní odpoledne. Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlela ji voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto projíždí jen pro jedné koleji. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
4: V neděli se povolal statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
2: V hlavním městě letos meziročně přibylo střetu chodců s tramvajemi. Za první pololetí letošního roku řešil pražský dopravní podnik celkem 43 případů. Je to o 5 více než ve stejném období loni. Nehod chodců s autobusem je meziročně o 7 více, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Je to především nerespektování základních dopravních pravidel, jako přebíhání přechodu pro chodce na červenou, vstup na tramvajovou trať bez rozhlédnutí se. Dále ignorování okolí a pocit naprostého bezpečí, což je způsobeno, kdy je pozornost chodce upřena pouze na displej telefonu, často v kombinaci se sluchátky v uších.
2: V Lysé nad Labem na Nymbursku už brzy budou mít nové fotbalové hřiště. Trávník budou používat školáci při výuce tělesné výchovy, fotbalisté na tréninku nebo také veřejnost. Práce by měly být hotové letos na podzim. Město za vše zaplatí 8 milionů korun, říká mluvčí radnice Alžběta Trousilová.
6: V části Litol poblíž rybníku Mršník se na místě, kde dříve byla neudržovaná zarostlá plocha, staví pro fotbalisty nové tréninkové hřiště. Bude zhruba polovičních rozměrů než vedlejší řádné hřiště a kolem se zbuduje ohrazení, aby míče fotbalistům neletali okolo a hlavně jim neprali do mršníku. Sport.
2: Tereza Hrochová nebude startovat na nadcházejícím mistrovství světa v silničních bězích. Po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to dnes oznámil její trenér Vladimír Bartůněk.
3: Počasí.
2: Večera v noci na úterý čekáme v regionu Středočeského kraje přibývání oblačnosti od jihu a bude oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Hlavně na severu kraje přechodně zůstane skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni, k tomu slabý východní vítr. Zítra přes den trochu čekáme více oblačnosti než dnes, maxima ale o něco málo vyšší. Ráno a dopoledne bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne a večer začne od jihozápadu přibývání oblačnosti a hlavně na jihozápadě kraje večer s deštěm. Zítřejší maxima mezi 23 a 26 stupni. Ve středu pak čekáme přechodně mírné ochlazení a zvětšenou oblačnost a teplo a slunečno bude ve čtvrtek.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Koberovic na kilometru 83 těsně před odpočívkou z Peřice blokuje stoupací pruh, porouchaná dodávka, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pondělní den v kraji s Jitkou Lukešovou.
7: Hezké odpoledne.
3: D1. Den v kraji.
7: No a my jsme jako vždy připraveni, takže startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Loni se rozhodlo vedení města Sedlec-Prčice na Příbramsku motivovat obyvatele k třídění odpadu. No a my povíme, jak to dopadlo. Také zjistíme, jak se učitelé už teď připravují na začátek nového školního roku a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pondělního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
3: Český rozhlas střední Čechy. Den v kraji.

0: Petr Rezek právě dospíval, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pondělního dne s datem už 24. srpna, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré pondělní odpoledne. Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhráli totiž největší zakázku v České republice a nikdo proti tendru nepodal námitky. Dnes to potvrdil organizátor Pražské integrované dopravy. Hajlova ulice v centru Příbramy je ode dneška až do pátku uzavřená. Dělníci musí v úseku položit kabely nízkého napětí. Motoristé musí využít objížďku, která vede ulicemi generála Richarda Tesaříka u nemocnice a Rígrova. Uzavírka se týká také autobusové dopravy. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Dnes to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Trať podemlela voda po páteční silné bouři. Vlaky tam stále projíždějí jen po jedné koleji. A železnice ještě jednou. Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem dnes předpolednem zkomplikovala porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Dobřichovice. Některé vlaky musely být odřeknuty nebo mohly nabrat až dvouhodinové zpoždění. Trať se podařilo plně zprůjeznit hodinu popoledni. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze plánuje některé katedry a ústavy sloučit a propustit více než 50 zaměstnanců. Zdůvodňuje to úsporami. Změny ale kritizují studenti i pedagogové. Ti se obávají například o budoucnost některých oborů a výuky. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje velké riziko hlavně pro včelstva a také pro volně žijící hmyz. Zatím není jasné, zda je v okolí hnízdo nebo se jedná o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny dnes požádala veřejnost o pomoc, a to přes aplikaci s názvem Nahlas sršeň.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Přišel jsem na špičku pozemku v přírodní rezervaci Úpor Černínovsko. Tady vpravo teče řeka Labe, vlevo se do ní vlévá řeka Vltava. Tamhle nahoře je Mělnický zámek a ještě 200 metrů odsud se do Labe vlévá Vraňansko-Hořinský plavební kanál. Tady chtějí vodohospodáři čerpat vodu z Vltavy.
1: Na soutoku Labe a Vltavy bude přímý odběr vody z řeky Vltava.
0: Ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
1: Chceme tam vybudovat úpravnu vody, která nám bude dávat 250 vteřinových litrů.
0: Společnost bude vykupovat pozemky, projekt chce mít příští rok a stavební povolení do 5 let. Investice přesáhne 1 miliardu korun. Živnůstek říká, že už teď je pro jejich zákazníky vody málo.
1: My dneska už musíme přivádět vodu z Prahy. Nám naše vlastní zdroje nestačí a díky tomu, jak se tady v té přípražské oblasti zvětšuje počet obyvatel, tak my vidíme, že té vody budeme potřebovat ještě více. A současně bohužel vidíme, že nám příroda z toho našeho hlavního prameniště Mělnická Vrutice, Řepinský důl, tam do budoucna budeme muset čerpat méně, aby jsme nepoškozovali přírodu.
0: Vodohospodáři chtěli vodu získávat i za pomocí vrtů na březích řeky Labe. Plán ale ztroskotal na pozemcích, které nechtějí majitelé prodat. Dále chtěli podle ředitele Živnůstka využít vodu z Berounky. Tento zdroj společně s dalšími nakonec kvůli majetkovým nebo technickým problémům nevyšel.
1: Zkoušeli jsme propojení údolní nádrže Klíčava s Berounkou, prověřovali jsme důlní vody v Kladně, prověřovali jsme Košátecký potok, prověřovali jsme vše taty.
0: Vodohospodáři se tak zatím musí spolehnout na současné zdroje vody a pravidelně je ošetřovat. V Mělnické Vrutici na Mělnicku a v jejím okolí jich je 52, letos jich 6 dosloužilo a je potřeba vyvrtat nové. Jeden takový popisuje vedoucí střediska dálkovod Mělnická Vrutice ve společnosti vodárny Kladno Mělník Václav Jásek.
2: Ten vrt má průměr 300 mm a hluboký je 60 metrů.
0: Lenka Kozlová z vodáren Kladno Mělník spočítala, kolik korun firma za vrty zaplatí.
3: Všech 6 nových náhradních vrtů vyšlo na 17 milionů bez DPH.
0: Od vodáren odebírá vodu 300 tisíc Středočechů. Jde o 15 milionů krychlových metrů vody ročně. Vodohospodáři mají několik zdrojů. Nejvydatnější je právě ten v Mělnické Vrutici. Vyprodukuje 300 litrů za vteřinu. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Já ještě doplním, že vodárny Kladno Mělník plánují nově čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku v Mělníku. U původního koryta řeky kousek od Vraňansko-Hořínského plavebního kanálu postaví novou úpravnu, protože vody je totiž čím dál méně.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Ždánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ní vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: viac môj.
1: Tak to byl Richard Miller, jinak máme 17 hodin a 24 minut úplně přesně. Motivovat obyvatele k třídění odpadu se loni rozhodlo vedení města Sedlec-Prčice na Příbramsku. Zavedlo proto poplatek za objem vyvezeného odpadu. Opatření ale mělo spíše opačný efekt. Zhruba 30% popelnic lidé nenechali vyvést vůbec, nebo jenom jednou.
2: Popeláři právě vyváží popelnice na náměstí v Sedlci. V roce 2025 město zavedlo nový systém platby za odpad, a to 1 korunu za litr odpadu. Čekalo, že lidé budou více třídit. Velké překvapení ale přišlo podle nezávislé starostky Miroslavy Jeřábkové, když na radnici začali počítat vyúčtování vývozů.
3: Vzhledem k tomu, že jsme rozdali přibližně 1500 popelnic o objemu 120 litrů a zjistili jsme, že z tohoto množství nebylo 345 popelnic v roce 2025 vyvezeno ani jednou a 87 popelnic pouze jedenkrát. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že mezi nevyvezenými nádobami jsou ty, které jsou třeba u dvougeneračních rodinných domů, kdy ta rodina používá pouze jednu nádobu. Nicméně to je pouze malé procento.
2: Proto zastupitelé schválili, že od příštího roku bude za každou popelnici minimální dílčí poplatek, a to ve výši 600 korun.
3: To znamená, že to přepočet jakoby vývozu 5 nádob o objemu 120 litrů. Jsme přesvědčeni o tom, že tato částka je sociálně únosná.
2: A jak si vysvětlujete to, že tolik popelnic lidé ani jednou nepřistavili k tomu vývozu?
3: Zbytkový odpad nám začal končit v koších na veřejných prostranstvích, to znamená na náměstích, v ulicích, a část komunálních odpadů bohužel končí i v kontejnerech na tříděný odpad.
2: To, že by někdo třídil tak dokonale, že by neměl žádný směsný odpad, je nemožné, tedy podle Jiřího Kimly, jednatele společnosti Kompak, která svoz odpadu v Sedlci Prčici zajišťuje.
4: Takže za mě to je nereálný ten odpad, samozřejmě oni vyprodukují, akorát si myslím, že skončí někde jinde, protože to množství vůbec nevyvezených popelnic za celý rok bylo pro nás překvapení a myslím si, že to není možné.
2: Setkali jste se s tím ještě někde jinde, že když město, obec zavedli ten systém poplatek za množství, za litr, že by lidé přestali ty popelnice nechávat vyvážet?
4: Je zde pokles vývozu nádob, nebo respektive frekvence těch vývozů, že ty lidi nevyváží třeba každý 14 dní, že si to řídí podle toho, jak ta nádoba je plná, ale že by ji nevyndali vůbec, s tím jsme se nikdy nesetkali.
2: Na druhou stranu obce v okolí těch, kde začali lidé platit za množství odpadu, se začaly potýkat s takzvanou odpadovou turistikou. Třeba i Votice, jak říká nezávislá místostarostka Jaroslava Pokorná.
5: Je to tak, zaznamenali jsme nárůst odpadu od obyvatel těch okolních obcí, které zavedly tento způsob motivačního svozu komunálního odpadu, takže ano, vypořádáváme se s tím.
2: Votice kvůli tomu budují nová sběrná místa, aby byly kontejnery na směsný odpad uzamykatelné. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Tak tolik Neil Diamond a jeho legendární hit Sweet Caroline. No a vy posloucháte pondělní vydání našeho magazínu Den v kraji. A teď si připomeneme, že prázdniny za několik dní skončí. Žáci základních a středních škol se v září znovu vrátí do lavic. No a učitelé jsou v práci už teď. Před začátkem nového školního roku musí například

0: uklidit třídy nebo připravit učebnice. Dělají to i na základní škole Hovorčovická v Pražských Kobylisích.
1: V budově základní školy Hovorčovická zatím nejsou žádní studenti, ti mají stále prázdniny. Jsou tu ale učitelé a v jedné z kanceláří tady mají poradu, kde se připravují na začátek nového školního roku. Na prvním stupni tady učí třeba Daniela Švancarová.
2: Než děti přijdou do školy, je potřeba především připravit třídu, aby byla čistá, uklizená, hezká a aby tam to prostředí bylo pěkné. Pak samozřejmě je potřeba připravit sešity a učebnice pro děti, rozmístit, kde děti budou sedět například.
1: Vy se určitě budete žáků na začátku školního roku ptát, jak si o prázdninách odpočinuli, tak jak jste se odpočinula vy?
2: Odpočinula jsem si hezky, byla jsem na dovolené mimo republiku, byla jsem v Jižních Čechách na dovolené.
1: Jak jste se těšila zpátky do práce a jak jste se těšila na žáky?
2: Zpátky do práce jsem se těšila, dovolená byla příjemná, připadám si odpočatá, takže jsem se těšila. Těším se na to, co mě se žáky čeká. Na děti se těším, protože se hlavně na ty první dny, protože budou nesoustředěný, rozdívený, takový ještě jako na prázdninách, takže to bude takový zajímavý, ale těším se na ně hodně.
1: Učitelkou druhého stupně je Anna Marie Malínková. Je v tom nějaký rozdíl v té přípravě?
3: Já si myslím, že je to hodně podobné. Taky připravujeme třídu, asi už ji tolik nezdobíme, spíš jakoby se snažíme ji připravit hodně funkčně, protože ty děti se nám střídají v těch třídách, takže každá třída je spíš jako zaměřená na něco jiného. Ta příprava probíhá hodně podobně. Připravujeme, ne teda sešity si připravují děti sami, ale učebnice, pomůcky.
1: I ona se zpět do školy těšila.
3: Já jsem se do práce těšila, takže já jsem se těšila na ten schon, na tu pravidelnost toho rytmu, která prostě přes prázdniny není. Myslím si, že spousta lidí to jako potřebuje, včetně těch dětí, že zase jako jsou v tom režimu.
1: A dodává, že některým žákům může návrat po dvouměsíčních prázdninách dělat problém.
3: Pro někoho je ten návrat jako dost náročný právě v tom, že zase už má ty povinnosti, už má ten denní režim nějak nastavený. Pro někoho to prostě není, takže to je jako bývá pro někoho nejtěžší.
1: My teď stojíme na chodbě, kde se stále ještě dokončují opravy školy. Vidíme tady nějaké hadice na zemi a dráty, co všechno tedy přes ty prázdniny tady dělníci dělali. Tam se zástupkyně ředitele Jany Pácalové.
4: Naše škola prochází rekonstrukcí. Na místě terasy jsou zbudovány dvě učebny, jak v jedné budově, tak v druhé, takže to je jedna teda velká akce. A potom, co tady vidíte, tak se tady dělala kompletně nová elektroinstalace a určitě ještě spousta věcí k tomu vyměňovaly se okna, dávaly se protipožární okna, stavilo se unikové schodiště.
1: Žáci budou mít prodloužené prázdniny kvůli těm opravám, o jak dlouho, kdy se vrátí?
4: 1. září nám děti přijdou až v pondělí 7. Vědí o tom samozřejmě už, věděli o tom už dávno před prázdninami, protože ta rekonstrukce byla plánovaná. No a děti samozřejmě jásají, protože mají o 4 dny další letní prázdniny.
1: O prodloužení prázdnin muselo vedení požádat ministerstvo školství. Z Pražských Kobylis, Richard Webs, Český rozhlas.
5: Den v kraji.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Karel Gott a staří dobří Beatles, tolik písnička a teď pozvánka. V Geoparku Říčany můžou děti poznat planety sluneční soustavy zblízka. Na výstavě Expedice vesmír natáčela naše středočeská stopařka Žofie Nováčková.
1: Geopark Říčany patří Expedici vesmír a víc k ní mi řekla Jana Švandová, geoložka a kurátorka celé výstavy.
2: Akce pro rodiny s dětmi, kteří se u nás chtějí něco dozvědět, něco zažít, něco se vyrobit, kdy v podstatě máme půlku tady v geoparku, který vidíte, máme tady spíš planety, kosmonautiku a jeskynní systém se zvuky vesmíru.
1: Druhá polovina výstavy se nachází v Říčanském muzeu, najdete tam například fotografie astronomického fotografa Petra Horálka.
2: Tuhle tu akci můžete navštívit buď to celou v jeden den, můžete strávit 2 hodinky v muzeu, 2 hodinky v geoparku, anebo si to můžete i rozdělit, protože když je hezky, tak se v geoparku dají strávit celý 4 hodiny bez problémů, potom do muzea, anebo naopak přijít kdykoliv jindy, protože tam, kde si koupíte vstupenku, tak vám na ní dají razítko a pokud ji nestratíte, tak když přijdete do druhého objektu, tak už nic neplatíte, že jste zaplatili při prvním vstupu a ta vstupenka vám platí i do druhého objektu, kdykoliv do 27. září. Zároveň, pokud byste zjistili, že už opravdu ji nevyužijete, že do toho druhého objektu nemáte čas, kdy se dostat, můžete ji věnovat v rodině, kamarádce, sousedům, je přenosná. Součástí Expedice vesmír je taky astrostezka Říčany, kdy máme verzi pro menší děti, anebo potom verzi dobyvatele vesmíru pro děti přibližně od 5. třídy výš. Když projdete astrostezku, odpovíte správně na otázky, když navštívíte geopark a když navštívíte muzeum, všechno to vyplníte na vstupence, taky potom můžete hodit na pokladně tady v geoparku a nebo v muzeu do Černé díry. A z těchto stupenek nakonec po akci, to znamená 29. září, budeme losovat a výherci získají právě ty vystavené astrofotografie Petra Horálka.
1: Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: No a já ještě doplním, že do geoparku i muzea můžete vyrazit kromě pondělí a pátku vždy odpoledne od 2 do 6.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jaké počasí nás čeká ve středních Čechách zítra? Tak to nám teď prozradí meteorolog z České televize Pavel Karas.
2: Bude i zítra většinou oblačno nebo polojasno. Hlavně na severu kraje může být přechodně i skoro jasno. To mluvím hlavně o noci. Na jihu kraje už se ale může při zvětšené oblačnosti vyskytnout přeháňka. Ty ranní teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů Celsia. No a zítra dopoledne polojasno, oblačno, odpoledne a večer začne od jihozápadu oblaku přibývat a právě na jihozápadě kraje se večer může zase vyskytnout výjimečně přeháňka nebo déšť. Ty zítřejší odpolední teploty budou vyšší než ty dnešní a budou se pohybovat mezi 23 až 26 stupni.
1: Dobrá, no a jak to bude s těmi teplotami dále? Budou stoupat i v dalších dnech?
2: Bude to stoupat víceméně až do pátku, kdyby měl příliv teplého vzduchu od jeho západu ukončit přechod studené fronty. Takže ve středu čekáme odpolední teploty mezi 21 a 24 stupni. Bude ale převládat více oblačnosti a lokálně se můžou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Bouřky budou spíše výjimečnou záležitostí. Během večera pak bude jak srážek, tak oblaků ubývat. Ve čtvrtek už bude odpoledne na většině území s letní teplotou, tedy s maximálními teplotami mezi 26 a 29 stupni. Zase bude častěji svítit slunce, no a v pátek před studenou frontou teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů Celsia. Od západu se ale bude zatahovat a přidávat se budou přeháňky, místy bouřky a ty můžou být výjimečně silné.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Skupina Nightwork právě dohrála a dospívala, 18. hodina se přiblížila, no a my jsme na konci pondělního vydání našeho magazínu Den v kraji. Ten další tady bude zase zítra, krátce po 17. hodině, jinak zatím přeju hezký podvečer, hezký poslech našich dalších pořadů, ale neloučím se, za chvíli po zprávách a po 18. hodině se uslyšíme v našem podvečerním vysílání.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pravidla penzijního spoření v Česku by se od začátku příštího roku měla změnit, schválila to vláda. Základní škola u Santošky v Praze na Smíchově od září navýší kapacitu. Hokejista Dominik Lakatoš odchází z týmu Mladé Boleslavy. A počasí v regionu zítra postupně převážně oblačno, k tomu místy s deštěm, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý podvečer. Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři totiž schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření ve věku do 29 let a pro všechny také snížení poplatků penzijním společnostem. Ty ale varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady.
2: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze. Říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
3: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
4: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře. I oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
2: Nová pravidla podle ministryně naopak k poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Základní škola u Santošky v Praze na Smíchově od letošního září navýší svoji kapacitu. Chodit tam bude zhruba o 60 žáků více. Nové prostory vznikly v opraveném třetím patře budovy. Kromě 6 učeben tam budou také 2 místnosti pro učitele, dále také kabinety a tělocvična. V budově až do letošního jara sídlila soukromá vysoká škola, říká mluvčí městské části Praha 5 Lucie Fialová.
5: S vysokou školou jsme se dohodli, že postupně uvolní prostory pro žáky základní školy. Právě pro ně totiž v Praze 5 dlouhodobě řešíme nedostatečné kapacity, což se touhle přestavbou aspoň částečně zlepší.
1: Město Rakovník také v příštím roce zajistí dětem z pěstounských rodin pobyt v rekreačním areálu ve Skryjích. Radnice pořádá tyto zájezdy už od roku 2006 a pravidelně se jich účastní také děti z rodin, které si nemohou dovolit klasické letní tábory. Upřesní rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
6: Pobyty jsou určené dětem v pěstounské péči a ze sociálně znevýhodněných rodin. Jedná se převážně o letní tábory, které jsou financovány z rozpočtu města a ze státní dotace. Celý provoz o organizaci zajišťují pracovníci sociálního odboru našeho úřadu. Tyto pobyty úřad zajišťuje na základě dohod uzavřených mezi pěstouny a úřadem. Sport.
1: Hokejový útočník Dominik Lakatoš odchází z Mladé Boleslavy. O ukončení spolupráce informoval klub na svém webu. 29-letý hokejista přišel do Mladé Boleslavy na hostování před více než 2 lety z Vítkovic. Za Středočechy odehrál více než 80 zápasů a v první sezóně byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším střelcem. Počasí. Meteorologové před malou chvílí výrazně změnili předpověď pro zítřek. Podle aktualizované verze bude zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen ojediněle, během dne od jeho západu postupně na většině území Středočeského kraje s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty zítra mezi 18 a 22 stupni. Vítr zpočátku slabý, přechodně mírný, od východu až severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy trvá zdržení u Mladé Boleslavy. Kolona se sune od sjezdu na Jičín z kilometru 44. 15 až 20 minut pak trvá cesta k nehodě u Bezděčína na kilometru 41. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Jitka Lukešová.
7: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině? Tak třeba už za chvíli budeme mluvit o pracovním trhu. Také prozradíme, že handicapovaný kanadský cyklista Jimmy Pelletier je v Praze. No a pozveme vás na zajímavé akce. Tak hezký poslech a hezký podvečer.

0: Tak tolik zpěvačka jménem Klaimi Fisher. No a přesný čas 18 hodin a 17,5 minuty. A teď aktuálně. Češi svou prací žijí. Zároveň je ale pro ně výrazným zdrojem stresu a vyčerpání. A samotná dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může snadno vést třeba k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující. A zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Britská hudebnica, také zpěvačka Suzy Quatro a její hit If You Can Give Me Love. Tak tolik písnička, dvě minutky po půl sedmé se podíváme do světa sportu. Jmenuje se Jimmy Pelletier, pochází z kanadské provincie Quebec a do Česka přijel na speciálním kole. V Praze byl cíl jedné z etap jeho cesty po světě. No a zítra bude pokračovat v cestě dále. Jimmy přijel v leže, protože je vozíčkář. Má závodní handbike, se kterým vyrazil na světové turné a jeho motem je cokoliv je možné. Chce totiž ukázat, že i s tělesným handicapem se dají dělat velké věci. No a tady je jeho příběh.
1: Příjezd Jimma Pelletiera na jeho oranžovém handbajku do cíle 8. evropské etapy v Praze provázelo nadšení. Jimmy s manželkou Manon Belangerovou, která ho doprovází na standardním kole, už ujeli 23 000 kilometrů v 21 zemích. V každé se snažil naučit alespoň pozdravit.
2: Dobré ráno. Jeský den. On je z côté de l'Angleterre.
1: Jimova cesta po světě začala před více než rokem ve Velké Británii. Projel Irskem, pak z Itálie po středomořském pobřeží až k Atlantiku do Lisabonu. Odskočil si do Austrálie. Asijskou etapu absolvoval v Thajsku. Pak projel Marokem v Africe a znovu se vrátil do Evropy. Do Prahy přijel z Versailles u Paříže přes Švýcarsko, země Beneluxu, Německo a Polsko. Cesta Jimmyho Pelletiera, který je od 19 let po autonehodě na vozíku, má kromě aktivizace podobně handicapovaných i charitativní cíl.
3: Sbíráme peníze pro lidi s tělesným a duševním handicapem, tedy přesněji pro organizaci Adaptaví, která postaví v Quebec City komplex pro klienty, aby tam mohli trénovat své každodenní úkony.
2: On part le matin, on fait 5 km par jour.
1: Každý den se Jimmy s manželkou snaží ujet 100 kilometrů. Letos je poněkud zdržela velká vedra, ve kterých se v poloze v leže na kole opravdu jet nedalo. Za veškerou podporu složil Jimmy paní Manon velkou poklonu.
3: Moje manželka, která mě provází každý den od úplného začátku, je prostě mimořádná žena.
1: Před nehodou, ke které došlo právě před 30 lety, se Jimmy Pelletier vůbec nevěnoval cyklistice. Hrál hokej a baseball. Po úrazu se musel přeorientovat na individuální sporty.

0: Na vozíku ujel maraton. Na paralympijských hrách v Turíně v roce 2006 startoval v běhu na lyžích. V roce 2018 jako druhý člověk na světě vyjel na handbajku na Kilimandžáro. Další cesta handbikera Jimmyho Pelletiera povede v úterý letecky do Turecka, kde ho čeká blízkovýchodní etapa dlouhá 760 kilometrů. Odtud se přesune do Argentiny a pak přes Střední Ameriku, Mexiko a Spojené státy se příští rok v létě vrátí domů do Kanady. Svou cestou chce ukázat, že ani pro handicapovaného člověka není nic nedosažitelné. V životě je podle Jimmyho všechno možné. Když člověk něco chce a přizpůsobí se svým možnostem, jde všechno. Každý má na obzoru nějaký cíl a ke každému vede nějaká cesta. A to nás přece žene vpřed. Kanaďana Jimmyho Pelletiera tedy určitě. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, Střední Čechy.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tolik Jitka Zelenková, no a protože máme 18 hodin a 45 minut, tak přichází ten správný čas pro to, abychom vás pozvali do světa kolem nás. Na řadě jsou naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Za rytíři kulatého stolu a bájným králem Artušem vyraste na zámek Loučeň. V zámeckém parku s labyrinty vás čeká dobrodružné putování světem rytířů, ve kterém se malí návštěvníci zapojí do plnění úkolů a za odměnu získají kouzelné peříčko na svou kouzelnickou hůlku. S její pomocí pak pomohou Artušovi, Merlinovi a jejich družině vyhnat zlou Morganu. Po celý den budou navíc možné prohlídky zámku, klasické, dětské, čokoládové nebo kostýmy. Městská galerie v Berouně představuje obrazy Aleše Kudhana, který se k malování naplno vrátil až v důchodovém věku. Výstava Kouzlo akvarelu nabídne díla inspirovaná krajinou kolem Berounky, Trubskou, ale taky cestami po Francii a Itálii. Výstava potrvá do 30. srpna. Neobvyklé safari vás čeká na Kokořínsku. Výstava fotografií Petra Rajsta Šťastného v muzejní kavárně v regionálním muzeu v Mělníku představuje skalní útvary, ve kterých autor objevuje zvířata, třeba králíka, koně, slona nebo opici. Expozice vybízí k jinému pohledu na známou krajinu a k hledání zvířat ukrytých ve skalách. Součástí je taky mobilní hra, po jejímž absolvování získáte tajnou mapu s místy, kde některá skalní zvířata hledat. Tak příjemnou procházku, hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Někdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený právě dospíval, 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že pro dnešek je to, co se týče odpoledně podvečerního vysílání ode mě úplně všechno. Za vaši společnost a pozornost děkuje Jitka Lukešová, přeji vám kouzelný večer především s těma, které máte rádi a podle vašich představ. No a já se budu těšit zase zítra krátce po 17. hodině s vámi. Moc a moc naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: České dráhy vyhrály v regionu velkou zakázku za 165 miliard korun bez námitek. Vedení Stochova na Kladensku udělilo pokutu firmě, která opravovala tamní základní školu. Minimální mzda v Česku by se příští rok mohla zvýšit téměř na 25 tisíc. A počasí zítra převážně oblačno, postupně místy s deštěm, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Příměstské vlaky v Praze a ve středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhráli totiž největší železniční zakázku v České republice a nikdo proti tomuto tendru nepodal námitky. Dnes to potvrdil koordinátor Pražské integrované dopravy. Zakázka zhruba za 165 miliard počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozidel po dobu 30 let. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje dopravu pro Prahu a okolí.
2: Jsme žádné námitky neobdrželi, tak budeme teď moci podepsat smlouvu s vítězem tohoto tendru, a to dopravcem Českými dráhami, s tím, že předpokládáme podepsání smlouvy někdy v druhé polovině září letošního roku.
0: Dodavatel stavebních prací v základní škole ve Stochově na Kladensku má městu zaplatit pokutu, a to přes 1 milion korun. Společnost podle vedení města nedodržela stanovené termíny a některé práce nedokončila. Radnice požaduje i náhradu škody více než 360 tisíc, říká starosta Stochova Roman Foršt z hnutí STAN.
3: Město vyčíslo také škodu, náhradu škody, protože tam vznikly nějaké více náklady spojené s tím, že jsme museli zajišťovat tu stavbu do doby, než bude dokončena, a to vznikly nějaké náklady na nějaké pracovní a podobně, kteří tam museli se zástupci firmy být. Tak toto je vyčíslené, toto je odeslané na firmu.
0: Minimální mzda by se v České republice příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to dnes odpoledne potvrdil prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V České republice bere nejnižší možný výdělek přibližně 180 tisíc lidí. Sport. Česká tenistka Markéta Vondroušová stále bojuje proti trestu, který může zásadně ovlivnit zbytek její kariéry. Wimbledonská vítězka z roku 2023 se kvůli čtyřletému zákazu činnosti odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Pokud s tímto odvoláním neuspěje, její trest vyprší 21. června 2030.
1: Počasí.
0: Večera v noci bude polojasno až skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle. Nejnižší teploty kolem 13 stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem 9. Zítra přes den postupně oblačno až zataženo. Zpočátku ojediněle, během dne od jeho západu na většině území kraje s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 Turnov Praha stále čekejte problémy u Mladé Boleslavy. Kolona od sjezdu na Jičín z kilometru 44 se posouvá k nehodě u Bezděčína. Na 41. kilometru projedete pouze levým jízdním pruhem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V jednom z novinových titulků bylo nedávno slovo svoloč. A to hodně zaujalo paní magistru, protože si říkala, jestli ještě třeba mladá generace tomuto slovu rozumí. Tak paní magistro, dá se říct, že slovo svoloč, než se mu budeme věnovat, je archaismus?
2: No, zastaralo určitě a já si myslím, že je spíš součástí pasivní slovní zásoby dneska už. Že ho patrně pochopíme hlavně díky kontextu, ale nejsem si jistá, jestli se ještě příliš užívá. Takže možná ne archaismus, ale určitě se tam tím směrem ubírá.
1: Takže zastarává, tak by se dalo říct. Kdybychom to pojmenovali jako proces, z kterého jazyka vlastně tohle slovo dokážu, troufnu si odhadnout, že ruština?
2: Ano, je to přejímka z ruštiny, ale původně to bylo odvozeno od praslovanského výrazu volčiti, to je tedy sloveso zrekonstruované, řekněme, ale vzhledem k tomu, že se vyskytovalo v různých slovanských jazycích, tak nějaký ten společný výraz být musel předtím. A my máme třeba v češtině dneska od tohoto slovesa slovo vláčit.
1: Mm-hmm. No a to by jeden neřekl, kolik různých handlivých označení je původem ze slovanských jazyků.
2: Tak když zůstaneme u toho slova svoloč, tak právě k němu máme různá původem slovanská synonyma, například chátra, nebo sebranka, nebo holota.
1: Holotolína se říká.
2: Případně zběř, nebo chamrať.
1: No, řekl bych, že to všechno zastarává trošku, že už to nepoužíváme běžně, spíš to dokážeme vnímat pasivně.
2: A ještě jsme si k tomu tady našli dvě synonyma ve stejném významu nebo v hodně podobném významu z jiných jazyků a ta jsou na tom jistě lépe. Z němčiny tady máme lůzu, s tou se stále setkáváme s tímhle slovem a pak z francouzštiny přes němčinu k nám přišel výraz pakáž.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hemis, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příští roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v Povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující tři dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumperskou 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil tři muže, jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také dvě loupeže a jeden případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání dozmatelňáky se musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal takový komediantům a hercům do města vstup zakázán. Jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce nebo co. Táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pást a vlastně nebyl známý. Pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležernější nebo co a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený. Není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. jo? Že to je dost povrchní. To učím jako 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, já do toho jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací hercí a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, my jsme se snažili na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No, ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále. Než
1: naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo? Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává,
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Žeznický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je, je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka, tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazou. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme se tam jako s Tomášem Havlínkem a tak, to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: ne,
1: si
2: ne,
1: to
2: ne,
1: furt.
2: Ne, ne. To jsou pak nebezřesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a... tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašný. Tak, no ne, šílená. A je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vocková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v do...

0: dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci, a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích, a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkal piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný, on jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93, 4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
0: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
0: No, zaujala mě osobnost táty. Ja, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi. Kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Šorm tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, jo, celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo, protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
0: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
0: Já jsem.
1: Je to tam?
0: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak ještě asi tři film. Věci.
0: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
0: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
0: to si? Jsme skoro moc ne... Nebo Kevine.
1: Kevine.
0: Kevine.
1: Kevine.
0: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je... Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
0: Děkuji za pozvání. Mějte se krásně.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Bližší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
5: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
6: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
5: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
6: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je od série pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolený u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo, platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavu.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
5: No,
4: co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme se povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, ne, jak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59 a půl.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a chytal.
4: Jo. No, to bylo, kdybychom jezdili jen tak na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký a bylo to od té doby už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím, no.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný. Bylo to moc fajn. Vždycky jsem se těšil. To bylo těšení, jo? A těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo? Já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdeme a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka, jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: Myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový, jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo, takže...
4: Ale potom to, jo, vzadu to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli, ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, kdyby říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krátce. Teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ze Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky. No. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tak to tak nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo? Nebo jak to slušelo Jarošce?
5: Mně se líbila, jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek. No.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili, no a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Ta to sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slinil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem. Ministrant už byl opocený, jak ta krava. A já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali, co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezky, jako, když to můžu zhrnout, hezky, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě? Netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: No, tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Já jsem to odhrnul a lupa hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsi měla... Jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi, No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam byl Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom, potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský, vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no, tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli dom, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím postraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčení, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvalení, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No, potom šup.
5: Jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: Jako bylo to hezký. Jo.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako, aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma, no a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, přišla, pomohla, to byla babka. Fajn, nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Jakým vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, a jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lubí. A cigán samý a prevelice lubí, protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo? Každý ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli, u Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl, teďka byli broskvě, tak tam byla halus a seděl jsem na prdeli najednou, tak a jo, a je starostlivá holka, je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let, jo, zapomněl, mu říkám, nelez tam, sletíš z toho.

0: nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
1: A největší.
0: Ale aj mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle, tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje tady toto, aby bylo, jako, že se něco může stát tady po všem, jako stačí málo. No.
2: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
0: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představa, to už je.
2: Uvažuje tak člověk už?
0: Asi jo.
2: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
0: A ještě by to chvíli vydrželo. Takový přání.
2: Je to tak?
1: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou. Kurňa, to je. No, já všem se to počítá, no. Já si
0: ani nejde tak jako ona, asi já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
2: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
0: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
2: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
0: Asi jo.
2: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
0: Jo, to určitě.
1: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti, že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako. Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové byt, a začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď říkám, Jiřiny, díle se, ona už chodí. No a ona se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkala rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako, já úplně husí kůži teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no, už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce, a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho svou setko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, a co jsme měli starý auto, to tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo, to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, Ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbéde, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. To zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: No, takový špatný chvíli jako z toho, jo. Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no, už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě no, teď. A i to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla ta Milečka a potom za 10 let jo. Takže to bylo všichni kolem ní a, čím, no a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Mamo, s toho musím
4: snídat.
5: Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kecáte.
6: No nekecá. To je od Petra z Karmen. A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
6: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
5: Jo. A proč to nám to dává ty?
6: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
6: Užijete to?
4: Určitě.
5: Jo. Vezmeme na zahrádku. Jo. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a poslouchatí.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
6: Co jste od Jarky dostal, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No fotku určitě, fotku jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku jo.
6: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
6: Jakou tehdy měla kabelku?
5: Kabelku nenosila, to ne.
4: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
6: Kdo víc žárlí?
4: To nevím, jestli on žárlí.
6: Takže vy?
4: Takže já, nebo já nevím, no.
5: Já si myslím, že mamka.
6: Kde jste trávili své první Vánoce?
5: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
4: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
5: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
6: Kdo chodí s košem?
5: Oba dva.
4: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
6: Na co je, jak se říká, levej?
4: Třeba na úklí. Takový blbosti, no.
6: Na co jste levý?
5: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jo, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
6: A co je její libůstka při uklízení?
5: Čistý prádlo.
4: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
6: Tak Tak na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo?
4: No, aby to bylo tak, jak chci já.
6: Jak dlouho si češete vlasy?
4: To moc tomu nedávám teda vlasům.
6: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
5: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
6: A když chcete novou barvu?
4: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
5: To dělám poctivě. No.
6: U čeho se nejvíc směje?
5: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
4: Čeho? Na televize.
6: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
5: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
6: Chodí teď?
4: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
6: Raději večer nebo ráno?
4: Večer, v klidu.
5: Ráno.
6: Jo.
5: Ráno.
4: Ráno ne.
5: Ráno.
6: Kdo vyžadoval více něžností?
4: Tak asi já. Asi já.
5: No, mamka trochu, no.
4: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
6: Jak vám romanticky říká?
4: Jari mě řekne jedině, jak.
5: Jari.
6: Co děláte s rukama, když se líbáte?
5: Ježišmarja. No, ruky šmátrálky.
4: Já ani nevím, kde je má.
5: No, všude, no. Jak se dá, no.
6: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
4: No, hezky. Hezky je to, no.
5: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
2: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat, nebo se naučit?
4: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
5: No, já...
6: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
5: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá.
6: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
4: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
6: A jak to máte vy?
4: Jak vám říkám, no. Děláme, co může.
5: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
4: Nemáme o toho nějaký velký představy, žádný velký.
5: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce? Tak já rád nejradši rozdávám.
6: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
5: Jo.
4: Vám budu zaplatit za to, co bylo.
5: No ne, já bych šel do toho znova, ty ne?
4: Ale jo, no ale ty to není možný.
5: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
4: No tak jo, no ale tak jo, no.
6: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako, jak já říkám, otlapkáváte. Že se držíte za ty ruce.
5: Je fajn baba, no.
6: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete přivinout, přitisknout, přitulit?
4: Určitě, jo.
6: Je podle vás život krásný?
4: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
6: Za co byste mu poděkovala?
4: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
5: Já ji děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
6: Je v tom pořád touha?
5: Jo, touha je. No, jo.
6: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
4: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsou ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
6: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
4: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty. No.
6: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
4: Denně.
5: Jako, já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
6: Milujete jí?
5: Jo, určitě.
6: Milujete Jirku?
4: Určitě. Moc. No moc, no.
6: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
5: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
4: Děkuju. Děkuji za to, co bylo vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
2: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2000 korun navýšení.
2: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
2: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
6: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
1: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky, pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídani. A ta osamělá Osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku? Povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov, je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane.
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu.

0: Jeďte na moře, jel byste?
1: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
0: No totiž, kdybych to byl já?
2: Vy, pane.
1: O, vždyť mě ani neznáte.
0: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
1: No, to víte, že bych si dal říct, kam by to bylo?
0: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
1: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
0: No vím, Silvere.
1: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
0: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
1: Má ruka.
0: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
1: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
0: Bravo.
1: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
0: Papouška? No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
1: Děkuju. A kdy vyjedeme?
0: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
1: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
0: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
1: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
0: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Hop, raz, dva, tři.
4: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
5: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silvere. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
4: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
5: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
4: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
3: Náprstek!
5: Potvoro jedna.
3: Potvoro!
4: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
3: Dobrý den! Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
4: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi... Jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
4: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
4: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimé. Poslechni si ho. Flinte... Co přivezeme, víš?
3: Pokrát!
4: A kdo ho hledá?
3: Baron!
4: To je legrace, vidíme. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedeme kotvy, Jimé.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
4: Překvapení, Jimé. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhý Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
0: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
0: Všecko.

0: Doktore, zvěř, ptáky, ryby. Vstupte.
1: Dobrý den.
0: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
1: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
0: Můj přítel Lifese může slyšet všechno.
1: Jak si přejete. Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
0: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
1: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
0: A loď se vám líbí?
1: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
0: A já? Já se vám líbím?
1: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku? Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
0: Já nechápu.
1: Trelóny. Prosím, kapitáne. Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
0: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
1: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
0: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
1: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
2: No tohle...
0: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
1: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
2: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
0: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
1: Vy? A nebo kuchař Silver?
0: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
2: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
1: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
0: Prosím. Ještě něco?
1: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
0: Vy.
2: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
1: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu. A za vaše životy.
2: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
1: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
0: Velmi dobře, kapitáne.
1: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
2: Tak co tomu říkáte, baron?
0: Ještě se ptejte.
2: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
0: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
2: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
0: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
2: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
0: Musí mi dát recept.
2: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
3: Chutná, pane doktore.
2: Ale nejíš.
3: Já vám chtěl něco říct.
2: Tak, ven s tím.
3: Ten papoušek se jmenuje Flint.
2: Jak se musí jmenovat?
3: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
2: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
3: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
0: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslušte si.
2: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
0: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
2: A ty si musíš trochu odpočinout. Vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
3: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
6: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na gricarkos. Já příklad někde můžu, tam si ďobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
7: Pár pohlavků by pán nechtěl.
6: Prosím.
7: Hoří snad, že pán zvoní?
6: No, máte tu zvonek.
7: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
6: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
7: Pán si ze mě dělá legraci?
6: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
7: Jo.
6: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
7: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
6: Ale já se nemenuju Adam.
7: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
6: Pojď, Adame, pojď. Jo, tak, no, ovšem. Zrovna jsem šel...
7: Náhodou,
6: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
7: A co te takáři?
6: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela hodinka, u nás se porad něco děje. No.
7: Tak tudy, Adame.
6: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
7: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
6: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
7: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
6: No, co pak?
7: No, to nemusí pána zajímat. Pána, si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
6: Co si mám odnese? Co, jaký hodiny?
7: Pán si nepřišel pro zboží?
6: Ale jo, samozřejmě.
7: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x omega, 100x doxa a zbytek long jeans. No, no co pak je?
6: Ne, nic. Můžu si sednout.
7: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
6: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný. Proč zrovna hodiny?
7: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
6: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, že ten kufr já neschovám.
7: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
6: Gumovou vestičku?
7: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
6: Dobrý.
7: Celník je pravda, natura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
6: Je šikovný.
7: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
6: To jaký aušus?
7: No ty hodiny, myslím.
6: A pozor, řekl jste aušus.
7: No to, co jsem řekl?
6: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
7: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
6: No, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
7: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
6: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
7: Já pánovi nerozumím.
6: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
7: Svatá panu. Ví pan určitě, že včera nepil?
6: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
7: Sakra.
6: Hlejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
7: No, proč by nešli? No, co já vím?
6: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
7: Ale proč? No, co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
6: Jo.
7: Pán dostal vestičku,
6: jo.
7: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
6: Jo.
7: Já mám práci.
6: Jo.
7: Hodinky
6: jo.
7: Jdou,
6: jo.
7: Hodinky vždycky jdou.
6: Jo.
7: Tak co se pán bojí?
6: Jo.
7: Já to s pánem myslím dobře.
6: Jo.
7: Já v rozumný věci vyhovím.
6: Jo.
7: No?
6: Jo.
7: Nechce pán například tranzistor?
6: Jo.
7: Je pěkný, japonský, jo. Pán se může přesvědčit. Jo. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí natura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
6: Jo.
7: No tak,
6: jo.
7: No.
6: Jo. Já tu nejsem od toho, no. Abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
7: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
6: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
7: Svatá pano, jako dupě pán, jako balvan, říct
6: pane
7: si nedá.
6: Tadeáš.
7: Pán to teda myslí vážně.
6: Jo.
7: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
6: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
7: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky. Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
8: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio. Protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůstat tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už přes 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák.
0: Aha.
1: A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovčce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No,
1: ale
0: řekněte,
1: on se tím hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže
0: no a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní, co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo, to je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tímto to předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má Adamu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho? Jak
1: já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On si tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadle vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský, ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no. Takže opravdu,
0: Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne. Ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Ne. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný. Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy. A šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám lístky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí. Už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže...
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako hvězdami? Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když zase nevím, jak to tam jmenovalo, to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál pak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když si představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak no, věřím, že bych to také pak nedokázala obsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc ráda.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé spřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha, mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Tibardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, to byl límec, takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotnici. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manžele Mahovští. Prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále? Jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna? Jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila. Ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no potom hřišti jevišti. A takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá. Určitě poslouchá na činělinku.
0: No tak to doufám.

0: člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
1: Ďakujeme za váš telefon, za váš čas. Je krásné vzpomínky, Aničko. Poďme si vychutnať písničku od Karla Gotta společně.
0: Mějte se hezky a děkuju. A dobrou noc všem, mějte se hezky.
1: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Ludmila z Brna. Ludmila

0: Katko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
1: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a co bylo? My jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosila, než ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, ale já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a ta Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A na maštejn chleba se s páclem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale, a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak jsem nosili ty bílý. Něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a da jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že, já nevím, že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v pole a v půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a tak a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo, Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Loďko Mediantů. A teď, co bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Marzelny Tuš, Hello Dolly, já si na všechno nespomínám. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě, jak se jmenuje ta chůva, měla ty dvě děti na starosti, hrála tu Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu, to nemá, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
0: Ano.
1: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda a potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin a teďka půl roku chodila k paní paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tady...
0: Jak to dopadlo?
1: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
0: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
1: Tak ne, nepřijali. Představte si, o jeden bod ju nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. Tu se mi říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ním, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září, ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat a bude dělat zkoušky už v lednu, letos prvě budou dělat v lednu a ještě se prvě přišlásí do Ostravy, že nejde ji vezmou. Ona se skromlánila ze Šporclovou Sofii, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila a říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
0: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
1: Vám taky dobrou noc, mějte se krásně. A
0: někdy příště.
1: Ještě bude teplo, že?
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Za 10 minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neschlebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trefliková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera, tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Somr, se jmenoval?
0: Somr?
1: Ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec, jenom. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká, jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
0: Možná myslíte ta fantastika?
1: Myslím, že to byla ta fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se hovala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, když nějaký kolega říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zeskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, člověk hraje divadlo celý život, že jo? Když potřebuje někde něco.
0: Ano, to říkáte takže dobře. Jsem čekala, jestli na to nějaké... někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do Zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barbaříková a těším se na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou, s cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála a měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovský odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlináře doprovázet jako vrchnost od mlýna ze vsi na zámek. No tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené. Ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce. A podobné tyto. A já už nejsem nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak... Nevím, jestli slyšte, hned to vzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to byla
1: osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál, řekněte.
1: To je všechno, co jsem až tak chtěl říct.
0: My jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: jste
1: teď,
0: na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž, nám vždycky dala stupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku nebo na náměstí?
1: Ne, ale akorát do kina jsme chodili pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno listino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom u střiže, takže z něho si nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let. Když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam se pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by byla paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásný, který se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě a nebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zastoupili jsme si, jak jsme kdysi hrávali Ochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No, dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhle tu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co to uvedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: No.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papír, machaon, a ona po mým povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, obednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, až jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření, jo.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. Když jsme byli v Třebíči, bylo zhrál tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo s takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo všichni, kteří jsme tady to účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Já děkuji za váš zájem a těším se na další noční linku někdy příště. Dobrou noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu, a ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení. My jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro, jako pro školy, a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí, a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik. A když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu, do školy Ivo Váni Psoty.
1: Aha, balet.
0: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově, a tenkrát, že to bylo, jsme tancovali chor Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám, a chodil jsem k paní profesorce Zorce Doskočilové. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat, na jedné straně jako a...
1: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
0: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola a... Ivo Váni Psoty.
1: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
0: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roku, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo, a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže, a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty, to v té době to něco představovalo, no. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch. Bylo to jako pěkný.
1: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
0: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici, a je zajízdili tam, a pokud vám něco říká Ořechov, v Ořechově tam jako Ořechov.

0: Brna, tam je vyhlášený jako ochotnický divadlo, spousta herců tam hrála a jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel, takže několikrát přijeli k nám do Chralic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Dějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojeny, tak to někdo musí zaplatit, že? To není
1: říkal...
0: jak když se svítilo petrolejko.
1: Ano, mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to, přeju vám štěstí, nejen v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
0: Já jsem volal tolikrát, já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
1: No.
0: Já jsem zažil normálně noc, když ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slévárně, na brigádě.
1: Honzo, je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme se to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
0: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí toho 68. roku.
1: Tak opravdu, v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme se.
0: Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
1: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět to divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Skrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlynář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubováno, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a já si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naši sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani ne 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marléto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
0: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, no, ale my jsme už staří, oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích a to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme si to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někou ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu, to tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda se vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fridontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožní, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan. Na Simonu Stašovou taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli. Takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu. A tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš účast v dnešní
1: a přeju vám pěkný ráno. Už začíná, jestli já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmese. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90... To by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic, netento.
9: Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento.
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: A co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Nevocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocné.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy? Vocne?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho. To je hodno pozor.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakého si Higginse?
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje.
8: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 miligramech adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Descartes.
7: Nebo i někdo jiný. Viďte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a protihodné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
0: Ah.
1: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Živně si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík, mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu. Jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí pade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pčk, pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone. Zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel. Klestili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
6: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo, jo, no. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo, jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
6: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
6: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
6: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu trip du comte de foi. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
6: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
6: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
6: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
8: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
6: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
8: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
8: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on?

0: Žímal rukopis ukradl.
1: No, chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
0: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
1: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
0: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
2: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
1: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
5: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené.

0: konal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
1: Jde o to dědictví, Watson?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
0: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
1: Však je to jediný žijící Slaughterův přímý příbuzný.
0: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi úplně jiný. Vzdálená Slaughterova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
0: Byla pak sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
0: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
0: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
0: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
0: Ve dvou zapečetěných obálkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky? To zní vskutku neuvěřitelně.
0: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
0: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
0: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
0: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
0: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
0: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffis svůj podpis poznal?
0: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
0: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. Ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem, a navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
0: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Blacku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
3: Inu, přesazoval jsem zrovna salát, byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Slaughterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
3: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Slaughter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Slaughterovým plnicím perem, vidíte?
3: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffise, co nám můžete k tomu říci?
4: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slaughtera stran přípravy k nastávající svatbě, a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrice, vaší nastávající choti.
4: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
4: Ano.
2: Proč?
4: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slaughter mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
4: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
5: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
5: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
4: To přece není možné.
2: Slaughter psal tu závěť před vašima očima?
4: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
4: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slaughter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka dorostoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
6: A hrome, již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
6: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
4: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
6: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slaughter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano, Slaughter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi. Měl jste proti němu dokonce jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
4: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
2: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
6: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
7: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
2: Je to pouhý roztok tanínu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
7: Písmo? Skutečně, písmo se objevuje.
6: Ale to není...
2: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffisi, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
7: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
2: A podepsán jste tu pouze vy, Griffisi. Zadržte ho, inspektore.
7: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
2: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
7: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
2: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
7: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
2: Neboštík Slotr nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
7: To opravdu nevím.
2: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
7: Mně to tedy neříká vůbec nic.
2: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
7: Ano, tedy černý.
2: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
7: Lituji, ale neříká.
2: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
7: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
7: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
7: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

si dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.